0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Baník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
7: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
8: Je, tak děkuju moc.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník a Vlasta Soku mikrofonu. Přeji vám krásný start víkendu. Je sobota 11. července, kdy svůj svátek slaví Olga. V tento den v roce 1920 se narodila česká herečka Dana Medřická, matka herce Václava Vidry. Opustila nás v roce 1983. No a v tento den v roce 1938 se taky narodil český herec a moderátor Jiří Krampol, který nás opustil loni v roce 2025. A dnes jsou tomu taky 3 roky, co nás opustil česko-francouzský spisovatel Milan Kundera. Pojďme ještě do minulosti, do roku 1934, kdy byla zahájena lodní doprava na Vranovské přehradě na Znojemsku. Už je to 92 let. Tolik tedy pohled do minulosti, taky jsme prolistovali kalendář s dnešním datem a teď už je na čase, abych vám zase hrál hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Sobotní obloha zůstane jasná až polojasná, během dne ale přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Stále posloucháte noční vysílání Blaníku a Vlasta se k vám přeje krásnou noc.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Máme sobotu, máme prázdniny a to znamená, že i dnes si společně užijeme ty nejkrásnější písničky k táboráku, které vybíráme mezi 18. a 19. každý prázdninový víkend, vždycky v sobotu a v neděli. Dneska třeba tahle.
3: Zůstávám sám a srdce v ruce mám.
0: Taky si zaspíváme Prachovské skály.
4: Se báli na Prachovské skály.
0: A nebudou chybět Buráky.
5: Hey ho, hey ho.
0: Tak si to nenechte ujít, těší se kolega Martin Ledinský, který vám celých 60 minut bude servírovat
2: písničky k táboráku
1: na rádiu Blaník.
0: A bude to stát za to.
5: Lepší doma sedět a lůzka.
0: Takže dneska večer v 6, nezapomeňte poslouchat Rádio Blaník s vámi.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je sobota 11. července. Dnes má svátek Olga a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná v Borovanech na Českobudějovicku dvoudenní borůvkobraní. Slaví 20 let a nabídne borůvkovou slavnost s bohatým kulturním programem. Pavlův studenec na Tachovsku ožívá. Koná se tam dnes kulturní, vzdělávací a vzpomínková víkendová akce na zaniklou obec. Dny živé archeologie v archeoparku pravěku v Šestary začínají v 10 hodin dopoledne. Nabídnou mimo jiné ukázky řemesel, výrobu dřevěného uhlí a skleněných korálků. Česká Lípa přivítá festival Léčivá zahrada. Ve Vlastivědném muzeu nabídne celodenní program zaměřený na propojení umění, přírody a zdravého životního stylu. V Židlochovicích se dnes bude konat merunkobraní. A kvůli modernizaci trati se zastaví tramvajová doprava v Praze mezi vozovnou Střešovice a Malovankou. Výluka potrvá do pátku 17. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
7: A kde všude nás naladíte?
6: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš, jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázraka.

tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

Říchcech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Ana K. a na malou chvíli posloucháte Blaník. A za okamžik odstartujeme sobotní Dobré ráno. Zdraví vás Vlasta Suk. Co si zahrajeme v příští hodině po zprávách Činasky?
2: A já ti to vyčítám.
1: Taky nabídnu Helenu Ondráčkovou. Já nebudu chybět, holky. Jednoletní ráno, hrajeme hezky česky celé léto. Za 5,5 minuty bude 6 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Dnes čekujeme většinou sluníčko, během dne sem tam oblačno, ale bez srážek, teploty 25 až 29 a v 1000 metrech okolo 17.
4: Rádio Blaník.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Čemu vám jsme dobrý?
9: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Novelu stavebního zákona schválila sněmovna, nyní půjde před senát. Požár ve Zlíně mohl být trestný čin. Fotbalisté Slávie si na zápasy mohou pozvat děti do 12 let. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Předlohu nyní musí posoudit senát. Čtvrteční neštěstí ve Zlíně si vyžádalo své oběti. Nikomu se naštěstí nic nestalo, ale podniky sídlící v hořící budově baťovského areálu přišly o velké finanční ztráty. V okolí vznikla vlivem požáru četná omezení, ta představí mluvčí města Tomáš Melcer.
11: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu potrvá i v dalších dnech, zřejmě do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se provoz omezuje také v ulici Nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasící práce.
10: Krajský úřad byl včera z důvodu požáru uzavřen, jeho otevření v pondělí zatím není jisté. Požár policie aktuálně vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Až do konce srpna kvůli tomu mezi Těšnovem a Vltavskou nepojede tramvajová linka 12. Omezení čeká i automobilovou dopravu. Od dnešního rána ale mohou cestující znovu jezdit metrem, a to v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Fotbalisté Slávie neodehrají první 2 domácí zápasy nové sezóny v Edenu před prázdnými tribunami. I přesto, že si pražský klub odpiká druhou část disciplinárního trestu z důvodu nedohraného derby se Spartou. Vzhledem k úpravě v řádech bude moci na stadion pozvat děti do 12 let. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Vlastou.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
1: Dobré ráno, ano, jsem tady, 1,5 minuty a bude 6 hodin. Za okamžik popřejeme Olgám k svátku. Mimochodem slaví i Olga Lounová. Včera si to s náma užívala na dalším letních koncertu. A taky vám prozradím, na jakých dalších koncertech ještě vystoupí. Tak poslouchejte dál. A teď Karel Gott, Nápoj lásky číslo 10.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Michal David nás roztančil po ránu písničkou Pojď blíž. 6 hodin 9 minut, posloucháte Blaník a sobotní Dobré ráno rozjíždíme. Tak vítejte u poslechu, krásný celý den vám přeju a taky Olinkám všechno nejlepší k svátku. Ano, dneska slaví Olga 11. července a je to samozřejmě i skvělá Olga Lounová. Mimochodem, Olga nám včera taky roztančila náměstí v Pelařimově, na dalším letním koncertě si to užívala a je vidět, že opravdu to bylo skvělé.
1: Byli jste fakt úžasný, byli úžasný fakt, ale to jsou vždycky posluchači Rádia Blaník, jsou prostě energičtí, úžasní lidi.
0: A Olga Lounová samozřejmě taky báječně rozproudila to náměstí, tak se můžete podívat i na fotky na našich sociálních sítích, na Instagramu nebo na blanickém Facebooku a už brzy taky uvidíte fotky na webu radioblanik.cz. Ale pozor, co je podstatné, že Olga Lounová s námi nekončí na těch letních koncertech, ještě si to užije spolu s námi v Mariánských Lázních, v Pardubicích, Čáslavi a taky v Prachaticích. Tak poslouchejte naše vysílání, dozvíte se víc. No tady máme v písničce Kvíškám Dobré ráno.

0: Tohle je písnička, kterou Činasky naspívali 10 let po svém vzniku. Stejně jako já, na Blaníku 10 minut před půl sedmou. Já vás všechny zdravím, přeji dobré ráno a zajímá mě, jak to u vás vypadá s počasím, tak mi to klidně zavolejte na telefon 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118. A když přihodíte nějaký pěkný tip na výlet ostatním posluchačům, budu rád, protože má být dnes krásně. Tak se těšte za chvíli, se k tomu vrátíme a zahrajeme si Lambádu a chystám pro vás taky Helenu Vondráčkovou v příštích minutách. Krásný den.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je leko. Šunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
4: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
5: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
6: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
5: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
4: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
5: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
4: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
5: www.zamek-konopiště.cz.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
11: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
10: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
11: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
10: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
11: Maxi dotace.
12: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
14: Tak co dělá mladej?
15: Ale včera jsem mu málem nařezal.
14: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
16: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: skupina Lucie, Marie, písnička už v novém složení od téhle kapely. 7:02, to je aktuální čas.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Tak na to jsem se vás ptal, máme tu některé SMSky, které přečteme. Brno, Židenice, 15 stupňů, oblačno, pěkný den, přeje Jura z Brna. Příjemné sobotní ráno všem z Milína, u nás jasno, fouká slabý a příjemný vítr a na teploměru 15 stupňů Jitka. Dobré ráno, František, Dolní Vodluží, jasno a 11 stupňů. Jarda z Chebu hlásí 10 a naopak Josef z Ostravy píše, že mají už příjemných 16 stupňů Celsia. A na telefonu ještě posluchač Jirka z východních Čech, dobré ráno.
2: Zdraví, Jirka z Sokolovic, moc zdraví Vlastíka do rádia Blaník. Tak zatím nám teploměr ukazuje 13 stupňů Celsia, máme modrou oblohu. My teda se s rodinkou chystáme dneska grilovat, ale pokud to tady máte kousek, jak u nás zahumlí, do Havlovic, tak hrad Wiesenburg má dneska kytarový večer, poslechu zahrají Rohozec, O106, Klupa Tlap a Rock and Pop, Úpické Zuš a další. Určitě to bude skvělá akce a na tom hradě se krásně pracuje, je tam i stánek s občerstvením, takže je to zkrátka pro celou rodinu.
0: Tak Jirko, děkujeme i s pozvánkou, mějte se krásně, užijte si dnešní den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný víkend.
0: Tak a my se na počasí zaměříme i po 7:00 přímo s meteorologem, tak poslouchejte dál. Teď East 17.

0: Radek Fér.
1: V minulém roce byl založen nadační fond na obnovu kostela svatého Štěpána na Kvildě. V současné době se dokončují opravy vstupního portálu, včetně osazení nových vstupních dveří tohoto nejvýše položeného kostela v České republice. V sobotu 11. července se zde od 19 hodin uskuteční benefiční koncert Felixe Slováčka juniora a tri opera Diva. V průběhu večera zazní klasická hudba, hudba z filmů a muzikálů, populární naše i světová. Srdečně tedy zveme návštěvníky Šumavy na Kvildu a obracíme se na vás s prosbou o příspěvek. Děkujeme vám.
2: Tak jo, tak určitě přispějte, podívejte se tam, je tam nádherně. A hlavně si nenechte ujít další skvělé písničky za chvíli. Letní ráno, holky a další letní obstará Iveta Bartošová. Já vám přeji krásný start víkendu, za 3 minuty bude 6:45.
3: Víc nebo míň.
4: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
3: Tak hodně štěstí.
4: Víc nebo míň.
3: Už od pondělí u nás na Blaníku.
5: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.

Je čas sundat zbroj. I rytíři z Blaníku vyrážejí k rybníku. Rádio Blaník. Pohodové české léto.

0: Leřek Zemelka asi prostě nejlepší. Tady na Rádiu Blaník krátce před 7 hodinou. Máme pro vás čerstvé zprávy už za okamžik s Kristýnou Ševčíkovou. No a ode mě pro vás třeba Xindl X a jedna dovolená.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: Taky zaspívá Dalibor Janda. Nebo Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. Co ti brání po usmání? Jsme Blaník, celé léto hrajeme hezky česky. Za 3 minuty bude 7.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A dnes čekujeme většinou slunečné počasí, s výjimkou severovýchodu, tady se přechodně může zatáhnout. Teploty 25 až 29, severovýchod chladnější do 23 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů Celsia.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Rezort životního prostředí snížilo počet akceleračních zón. V letních měsících budou probíhat intenzivní kontroly na silnicích. Na Karlovarském festivalu se dnes rozdají poslední sošky. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón. Spolu s tím úřad stanovil ještě několik podmínek pro výstavbu, například zpracování detailních studií nebo ochranu živočišných druhů. Dle rezortu omezení zón výrazně snížilo jejich negativní dopady. O letních prázdninách budou na silnicích probíhat kontroly. Inspekce silniční dopravy se společně s dopravní policií zaměří na nákladní vozidla a autobusy. Naplánováno má 20 společných akcí. Cílem je snaha předejít vážným dopravním nehodám, pokračuje ředitel kontrolní sekce Pavel Bergman.
8: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že zvýšíme intenzitu těch kontrol.
7: Dalším problémem je přetížení kamionů nad limit a špatný stav vozidel. Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%. Oznámil to Český statistický úřad. Co přispělo ke zmírnění, říká z úřadu Pavla Šedivá.
9: Na tomto vývoji se významně podílely ceny pohonných hmot. Nafta se v červnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru zhruba za 37 korun za litr a benzín Natural 95 za necelých 40 korun za litr.
7: Podle Šedivé jde o nejnižší hodnoty benzinu i nafty. Dnes končí Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Na jeho slavnostním zakončení pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Poslední den projekcí zakončí závěrečný americký snímek Poslední kapsář v New Yorku. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
0: 7 hodina je tu, dobré ráno přeju.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Za okamžik se spojíme s meteorology, řekneme si, jaké počasí přinese dnešní den a taky, jak to aktuálně venku vypadá a budeme hezky česky hrát. Tereza Krnlová před námi, nebo Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvald. Co ti brání v pousmání? Tak já doufám, že vám nic. Přeju krásný start víkendu.

0: červnu to bylo 25 let, kdy Tereza Kendlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Ovšem tohle byla solová písnička Schody z nebe na Rádiu Blaník 13 minut po 7.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Teď už ve vysílání vítáme meteorologa Šimona Koláře z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno vám, posluchačům.
0: Jak to vypadá venku teď aktuálně?
2: Dnešní ráno máme většinou s jasnou až skoro jasnou oblohou, jen ve Svesku je zvětšená oblačnost a vyskytuje se tam i polojasná až oblačná obloha. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 9 stupňů Celsia.
0: A co přes den?
2: Dnešek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se může objevit přechodně i oblačná obloha. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni Celsia, ale na severovýchodě našeho území bude chladněji okolo 23 stupni Celsia.
0: A jak v neděli? Zajímá nás.
2: V neděli přinese jasnou až polojasnou oblohu a hlavně v severovýchodní polovině území může být i velká oblačnost. Na severovýchodě a východě území čekáme místní přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 30 stupni Celsia, ale na severovýchodě a východě území bude chladněji okolo 23 stupni Celsia.
0: Tak v tuto chvíli děkujeme, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Jde se hezky naslyšenou.
0: A my jedeme dál, Marika Gombitová, Miroslav Žbírka, už za okamžik Nespálme to krásné v nás, anebo legendární Bonnie M. She's crazy like

0: No Mercy. Na Blaníku Where Do You Go, za 5 minut už bude 7:30. I dnes při víkendu pro vás máme dobré rady do zahrady. Když chceme, aby se rostlinám dobře dařilo a dělali nám radost, tak je v uvozovkách rozmazlujeme, hnojíme a pak z nich máme radost. Ovšem ne u všech to platí. No a pak se zase divíme, že se jim třeba nedaří. O jaké květiny rostliny se jedná? Prozradí dnes v dobrých radách kolegyně Ivalecká krátce po 9:00. Takže v našem dopoledním vysílání si nenechte ujít. No a za chvíli třeba Petra Janu a Petr Janda není nám už 17. Za 4 minuty bude 7:30.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9:00 dopoledne
1: na Blaníku.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
6: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
7: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
6: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
6: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
8: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
10: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
11: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
12: Na co?
11: Na naši fotovoltaiku.
12: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
11: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
12: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
11: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
12: A kdo se o to postará?
11: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
12: Tak to máme jasno.
13: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Garrett Gates ve vysílání Blaníku 7 minut po půl osmé. Já přeji dobré ráno. Tak nám dneska v Karlových Varech končí další ročník Mezinárodního filmového festivalu. A jaký snímek uvidíme vlastně na tom slavnostním zakončení, prozradí umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
1: Na slavnostním zakončení promítneme americký snímek Poslední kapsář New Yorku, který jsme zhlédli na festivalu Sundance. Evropskou premiéru si odbyl na Berlinále a my jsme moc rádi, že ta česká proběhne v Karlových Varech. Je to film, jako kdyby natočený v 70. letech, nikdy vznikla celá řada nádherných amerických dramat. Myslím si, že to je velmi důstojné zakončení.
0: Snímek uvidíme v 21 hodin. Teď už na Blaníku další hezké české. Dalibor Janda zaspívá Pojď dáme řeč. No a pak nás taky Xindl X pozve na dovolenou. Tak poslouchejte dál. Krásné ráno.

0: Single X s písní Dovolená. Včera jsme ji poprvé mohli slyšet i v České desítce na Blaníku. Pokud jste pořád propásli, nabídneme zítra reprízu v poledne. Ale co je podstatné, že Single X zpívá i v naší nejnovější blanické hymně.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Ano, je to ta písnička Slunce dál svítí, kterou znáte z našeho vysílání velice dobře. Zpíváme si ji taky s naší blanickou kapelou na koncertech, ale... Kdo tam vlastně všechno zpívá z těch původních umělců? Hm? Tak to je hodně důležité. Teď jsem napověděl, že je to Single X, ale jsou tam další a další. A co je podstatné, že vy tuhle písničku na Blaníku v týdnu máte hledat. Jakmile ji uslyšíte ve všední den, kdykoliv, tak volejte studio 800 109 109. Pokud se dovoláte jako první, hned po jejím doznění jste ve hře. Pak vám pustíme krátkou ukázku a když nám řeknete, kdo tam zpívá, vyhrajete 5000 korun. Tak tady je ta písnička. Takhle zní. Pokud by se náhodou stalo, že neuhádnete, tak ten další den nebo další obden, zkrátka, až uslyšíte, hrajeme o dvojnásobek. Takhle jednoduché to je. Takže číhejte zase od pondělí, hledejte písničku Slunce dál svítí a samozřejmě si zapište telefon do studia 800 109 109. Hodně štěstí vám přeji.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli Poetika a půlnoc a taky Michal David, když jsou doma galeje. Je 7:45.
1: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

kolikrát budem ponocovat a nechám

0: Michal David, tak když jsou doma galeje, posloucháte Radio Blaník. Za chvíli čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou. No a taky se koukneme na počasí. Hrát si budeme Karla Gotta, Lucku Bílou. Taky nám zaspívá Babi Daněk. A kolem tři čtvrtě zaspívá taky Karol Černoch. Slunce, seno, jahody. A proto, když má léto grády, Blaník vám hraje hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. A krásné letní počasí nás čeká i dnes. Většinou slunečno, s teplotami do 25 a severovýchod chladněji do 23 stupňů. V 1000 metrech okolo 17 naměříme.

0: CZ. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ombudsman loni vyřídil přes 8200 podnětů. Významná část Česka je ohrožena požárem. Nosková s Muchovou se utkají v českém finále o titul z Wimbledonu. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Ombudsman loni vyřešil 8285 podnětů, vyplývá z výroční zprávy jeho úřadu. Ta také upozorňuje na hlubší dlouhodobě neřešené problémy celého systému ve vztahu k dětem. Chybí ucelená koncepce a naléhavě se čeká na reformu péče o děti se zdravotním postižením. Právě přímo od dětí přišlo 161 podnětů, což bylo meziroční nárůst o 62 podání. Většina mapy požárního rizika je v Česku rudá. Druhá nejčastější barva je na ní fialová, což je dokonce nejvyšší míra rizika. To znamená, že podmínky budou pro vzplanutí a šíření ohně ideální. Aktuálně je dle této platformy nejvyšší riziko na jižní Moravě, přičemž vzhledem k suchému, teplému a slunečnému počasí se bude riziko zvedat postupně i na ostatním území republiky. Chebská hledačka je zpět. Letos tato oblíbená prázdninová hra vzešla už do svého 6. ročníku. Místní dobrodruzi se díky ní dozví něco o tamních legendách a pověstech. K jednotlivým úkolům více řekne mluvčí Chebu Simona Liptáková.
10: Úkoly jsou inspirovány nejen pověstmi, které zpracovala Mira Mladějovská, ale také méně známými příběhy z díla Jana Homolky. Účastníci zjistí například to, že svou pověst má i Chebská knihovna. Novinkou je pracovní sešit, který si lze pohodlně vzít také sebou na cestu k zapisování odpovědí.
9: Ty si badatelé můžou vyzvednout v knihovně Infocentru muzeu a galerii výtvarného umění nebo stáhnout na webu knihovny. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční historické české grandslamové finále. Na londýnské trávě se utkají o premiérový titul z turnajů tenisové velké čtyřky devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
11: Je přesně 8 hodin, krásné ráno přeji.
7: Vlasta Suk
8: na Rádiu Blaník.
11: A také všem Olgám všechno nejlepší k svátku. Ano, dneska slaví Olinky, tak blahopřejeme. Posíláme další hezké české, teď kapelu Krištof s Tomášem Klusem a tohle je cesta.
7: Posloucháte
8: Dobré ráno, Rádio Blaník.

0: Karel Gott, taky Lucie Bílá, písnička z alba Duety, co sudičky přáli nám. Za chvíli Eláni, sestrička s Kramárou a teď krátce před 8:45 jdeme na výlet s kolegou hercem Mirkem Táborským. Pokud vám utekl náš pondělní díl našeho putování, je tu pro vás právě teď ještě jednou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci. Tento týden vás budu s dovolením lákat na místa, která je dobré navštívit právě teď. A začnu u vyhlídkové stavby Koral, která vyrostla na Královéhradeckém velkém náměstí. To patří k největším historickým náměstím v Česku. Jeho prostor je dlouhý 340 metrů a široký až 90 metrů. Pozornost a emoce zde opakovaně provokuje velký rozsah plochy sloužící jako parkoviště. I z toho důvodu tu vznikla během loňských jarních měsíců nová atypická stavba vyhlídka Koral. Ta zviditelnila pozapomenutou secesní studnu, která se ztrácela mezi auty. To se změnilo, když kolem studny vyrostla 4 metry vysoká dřevěná vyhlídková stavba. Pokud na ní vystoupáte, nabídne se vám netradiční výhled. Má vést k zamyšlení nad tím, k čemu by náměstí mělo sloužit. Instalace vyhlídky vznikla u příležitosti 800. výročí založení města. Projekt iniciovala a realizovala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s architektonickým studiem Archwerk, konkrétně Martinem Klodou a Hanou Procházkovou. Vyhlídková věž Koral volně odkazuje na Coral del Carbón ve španělské Granadě, což je čtvercová stavba ze 14. století s patrovým ochozem. Ta ohraničuje rajský dvůr, v jeho středu se nachází studna. Jak šel čas, budova měnila svou úlohu, ale studna vždy poskytovala příchozím osvěžení a stala se místem setkávání kultur. Studna v Hradci Králové takovému účelu nikdy nesloužila, protože její funkce je už více než 120 let spíše dekorativní. I ona má však vzhledem ke své poloze předpoklady stát se místem setkávání, zamyšlení a diskuzí. Vyhlídka kolem ní měla původně stát jen 4 měsíce do poloviny září 2025. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude sloužit o rok déle, do září 2026. Takže pokud budete v Hradci, zastavte se na náměstí, ať si netradiční prvek ještě stihnete prohlédnout. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Kromě Česka a Slovenska projeli i kus světa a hráli třeba v Tunisku, Bulharsku či Švédsku. To byli Eláni, sestrička s Kramárou, jeden z největších hitů na téhle slovenské formace. Na Blaníku za 7 minut už bude půl deváté a přeji dobré ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání vítám meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu Šimona Koláře. Dobré ráno i vám.
2: Krásné dobré ráno vám, posluchačům.
0: Jak to dnes bude vypadat na obloze?
2: Dnešek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se může objevit přechodněji oblačná obloha. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 29 stupni Celsia, ale na severovýchodě našeho území bude chladněji okolo 23 stupni Celsia.
0: Na jaké počasí se můžeme těšit zítra?
2: Neděle přinese jasnou až polojasnou oblohu a hlavně v severovýchodní polovině území může být i velká oblačnost. Na severovýchodě a východě území čekáme místní přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 30 stupni Celsia, ale na severovýchodě a východě území bude chladněji okolo 23 stupni Celsia.
0: A co po neděli?
2: Začátek příštího týdne přinese i nadále slunečné počasí. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen při zvětšené oblačnosti, zejména na severovýchodě se vyskytnou výjimečné přehánky. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 26 až 31 stupni Celsia, a nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia.
0: No a já vám děkuji za předpověď, ať se vám daří, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Za chvíli pro vás Vlaby Daněk, Rosa na kolejích nebo skupina Jelen. Slunce.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
5: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
4: Potřebujete auto na výlet?
5: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
4: Nebo chcete styl na každý den?
5: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
4: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
5: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
9: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
10: Profi voda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
13: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
14: Vraťme čas alespoň na jeden den.
13: Do Třebíhly přijíždějí Lou Bega a Stacy.
14: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
13: Velká 90ková show.
14: Letní atmosféra.
13: Rodinná piknik zón.
14: A program pro děti.
13: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
14: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
13: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
15: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
16: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
17: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
18: Čemu vám jsme dobrý?
19: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Tohle byly Jeleni z písní Všude zdejší na Blaníku. I my, blaniští krajanci, jsme všude zdejší, jezdíme po republice a zásobujeme vás skvělými tipy na výlet. Ano, léto, období, kdy výletujeme snad nejvíc z celého roku. Tak my pro vás máme stovky tipů na našich internetových stránkách v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz a najdete tam i reportáž z muzea čarodějnic v Kadani, kterou jsem navštívil, a průvodkyně, čarodějnická průvodkyně, teta Agáta nám teď prozradí, co tady všechno můžete zažít.
1: První věc, kam vedeme, tak to je naše vlastně komůrka, kde my čarodějnice pracujeme a bydlíme, sušíme bylinky a seznámíme je vlastně s historií čarodějnic, ne těch pohádkových, ale čarodějnic jako skutečných žen. Dál v další místnosti potom dětem ukazujeme, jak se s bylinkami, které tady sušíme, pracujeme, sbíráme, co se s nimi dělá, jak si můžou sami uvařit i nějaký lektvar. A protože jsme v muzeu čarodějnic, tak si tady můžou i začarovat.
0: No tohle děti bude bavit, to doporučuju. Ústecký kraj, Kadaň, muzeum čarodějnic. No a dneska při sobotě vyráží do terénu kolega krajánek Martin Císař a pojede za vámi, přímo za vámi, k vám domů, do práce, zkrátka tam, kde vás najde. A přiveze vynikající 7,5-kilovou šunku na kosti od léka.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A může to být třeba k vám, stačí, abyste se zaregistrovali. Pojďte na naše internetové stránky, staňte se členy klubu posluchačů Rádia Blaník. A potom už máte velikou šanci na adrese radioblaník.cz.

0: Verona a Ztracená bloudím, tak já doufám, že nebloudí kolega Petr Slíva na svých cestách směrem na sever.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Vypadá to, že nebloudí, už se nám včera přihlásil po sedmé a co všechno zažil.
3: A proč se to tady jmenuje právě John O'Groats? Místo dostalo název podle jména nizozemského mořeplavce Jana de Grota. A s komolením jména vzniklo John O'Groats. Než jsme sem ale dojeli, stačili jsme navštívit Loch Fleet, jezero spojené úžinou se Severním mořem. A kromě jiného tady můžete pozorovat tuleně. A je jich tady požehnaně. Vyhřívají se a převalují na sluníčku a do toho vydávají nezaměnitelné štěkavé a chrochtavé zvuky. Jsou to dost komunikativní zvířata, hlavně teda mezi sebou. Rušit se je ale nedoporučuje. Jednak se nesmí plašit a druhak, přestože jsou na souši trošku pomalí a neforemní, ve vodě byste jim neuplavali.
0: Tak jenom připomínám, že kolega Petr Slíva má namířeno do Skotska a taky prozkoumá Orkneyské ostrovy. A kam popojil? To se dozvíte v premiéře dnes, krátce po 11. hodině, kdy se opět přihlásí do vysílání.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Teď je 3:15, docela hezky česky činasky a taky nám zaspívá Karol Černoch, Slunce, seno, jahody.

0: Tolik tedy Westlife, písnička Mandy na Blaníku krátce před 9:45. No a pojďme, tady je kolegyně Iva Lecká, která pro nás opět něco připravila.
1: Dobré rady do zahrady.
0: O čem to dnes bude, Ivi? Ahoj.
2: Krásný dobrý den. Na zahradě většinou platí jednoduché pravidlo. Když chceme, aby rostliny dobře rostly, přihnojíme je. Jenže existuje skupina rostlin, které mají úplně jiný názor. Čím víc je rozmazlujeme, tím méně se jim daří. Typickým příkladem je levandule, tymián, šalvěj, rozchodníky nebo třeba některé okrasné trávy. Tyto rostliny pocházejí z míst, kde je půda kamenitá, chudá na živiny a často i velmi suchá. Právě na takové podmínky jsou po tisíc celet zvyklé. Pokud jim dopřejeme příliš mnoho dusíkatého hnojiva, začnou sice rychle růst, ale jejich výhony jsou měkké. Rostliny méně kvetou, ztrácejí intenzivní vůni a bývají náchylnější k chorobám. U levandule navíc hrozí, že přes zimu hůř přezimuje, protože nestihne dostatečně vyzrát. Léto je proto ideální čas uvědomit si, že ne každá rostlina potřebuje naši neustálou péči. Někdy ji nejvíc pomůžeme tím, že ji necháme prostě být. Stačí občasná zálivka během dlouhého sucha a jinak minimum zásahů. Samozřejmě jsou rostliny, které naopak živiny potřebují pravidelně. Rajčata, papriky, okurky nebo dýně. Bez nich bohatou úrodu nevytvoří. Ale právě rozlišit, které rostliny chtějí péči a které spíš klid, je jeden z rozdílů mezi začátečníkem a zkušeným zahradníkem. Mějte se krásně, naslyšenou zítra.
1: Dobré rady do zahrady.
3: Každý víkend s Ivou Leckou, vždy po 9. a po 17. hodině.
1: Dobré rady do zahrady na Rádiu Blaník.

0: opustila.
1: Dobré ráno, milá, zpívali David Stypka s Evou Farnou. Za 5 minut bude 9:30 a teď přichází do studia kolegyně Kristýna Ševčíková.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Hezké dopoledne. Ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1-2. Gólem v závěru utkání rozhodl stejně jako proti Portugalsku Merino, který byl na trávníku necelé 2 minuty. Španělé, kteří s Belgií neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Španělský brankář poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na šampionátu skončila. Francie byla prvním semifinalistou, když ve čtvrtek porazila ve čtvrtfinále Maroko 2-0. V rozmezí 6 minut se trefil Mbappé a Dembélé. Dnes proti sobě nastoupí další čtvrtfinalisté, a to Norsko a Anglie. Zápas začne ve 23 hodin našeho času. Zítra ve 3 ráno se pak můžete těšit na utkání Argentina-Švýcarsko. A přidám ještě pár zajímavostí. Mistrovství světa ve fotbale v rozšířeném formátu se 48 účastníky překonalo již řadu rekordů. Zároveň patří k nejgólovějším v moderní historii. Na turnaji dosud padá v průměru 2,91 setin branky na zápas, což je nejvíce za posledních 56 let. Lépe na tom naposledy byl šampionát v roce 1970 v Mexiku, kde činil průměr téměř 3 góly na utkání. Tolik z fotbalového speciálu. Další uslyšíte před 14:30.
0: Fandíme
2: naši. Mistrovství světa ve fotbale
0: na Rádiu Vlna. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
1: No už za chvíli pro vás třeba Hana Zagorová nebo Francesco Napoli, Bala Bala.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: A dost barvy.
8: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Léto fandí barvám.
8: Akce platí do konce září.
7: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Výsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
5: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
6: Duratech. Renovace a nátěry střech.
4: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
6: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
4: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
9: Jde na vás jaro? Na nás taky.
10: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Milí šikulové a milé šikulky.
12: Hledáme možná právě vás.
11: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
12: Zlaté české ručičky
11: na rádiu Blaník.

0: Je 10:15 a na Vlaníku zpívala Taylor Swift.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Tak jak to bude s těmi šunkami? Kolega krajánek Martin Císař nám teďka o nich něco řekne. Martine, vítej ve vysílání, hezké dopoledne, ahoj.
2: Hezké dopoledne tobě, Vlasto, a všem posluchačům Rádia Blaník. 2,7 kilové šunky od Kosti už jsou připraveny od leka pěkně v mém autě, v chlaďáku a vyrážím. Za prvé český Štemberg, za druhé Golčův Jeníkov. Jména výherců neprozradím, protože já chci přijet na místo, překvapit a zkontrolovat, zdali poslouchají Rádio Blaník. Pokud se tak stane, tak samozřejmě vyhrají šunku a vy máte stále šanci se přihlásit v klubu posluchačů Rádia Blaník a my tu šunku přivezeme příště třeba právě vám. Dnešní reportáž je po 14. a po 17. v našem vysílání. Já přeji hezké dopoledne a Vlasto, předávám slovo.
0: Tak já děkuju, přeju šťastnou cestu a budeme se těšit na reportáže.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Tak a dál do pohody další hezké české. Už za chvíli Petr Rezek, Modrá zem a nebo hodiny jsou hvězdí.
1: Obytňákem na sever.
3: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Vlaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
3: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Tolik tedy hodiny písnička souhvězdí, za chvíli čerstvé zprávy, taky počasí. A dáme si Františka Nedvěda. Taky vám zahraju Mňágu až Dorp. A nebo Xingla s Olgou Koenigovou. Včera mi byl málo, dneska je mi moc. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 10.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes čekejme většinou slunečné počasí, severovýchod přechodně i oblačný, teploty 25 až 29, na severovýchodě chladněji do 23 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia.

0: CZ.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Přibývá Čechů, kteří se chtějí nechat splnoletnit. Dálnici D10 uzavře dnes večer bourání lávky. Rožnovský skanzen připravil na léto bohatý program. Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Možnost nechat se splnoletnit loni úspěšně využilo 36 mladistvých. To je nejvíce za posledních 5 let, uvedlo Ministerstvo spravedlnosti. O nabytí své právnosti žádají mladí lidé nejčastěji kvůli podnikání nebo uzavření manželství. I přes získání zletilosti zůstávají určitá omezení. Například napití alkoholu nebo řízení auta si zájemci musí počkat až do 18 let. Provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14 bude obousměrně přerušený, a to od dnešních 19 hodin. Důvodem je bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi. Demolice by měla začít mezi 9 a 10 hodinou večer. Obnovení provozu je plánované na zítra kolem 9 dopoledne. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. Získat řidičský průkaz bude zase o něco jednodušší. Plzeň spustila nový projekt Chci řidičák, který zdarma provede budoucí řidiče celou cestu od výběru autoškoly až po úspěšné složení závěrečné zkoušky. Co nabízí, řekne mluvčí města Barbora Hájková.
14: Součástí projektu jsou srozumitelná videa, která vysvětlují jednotlivé kroky získání řidičského oprávnění, přibližují průběh výcviku i samotných zkoušek a pomáhají budoucím řidičům lépe se připravit na situace, které je čekají, a nabízí praktické informace na jednom místě.
13: Web je zdarma dostupný všem, nejen obyvatelům Plzně. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo na léto bohatý program, jako je například pekařská sobota odpoledne se souborem Haná nebo Anenská pouť. V létě nabídne i další akce, například hraní a tvoření pro celou rodinu. Muzeum loni slavilo sté výročí svého založení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Vlasta.
15: Vlasta.
0: Jarda Suk
15: na Rádiu Blaník.
16: 10 posloucháte dopoledne na Blaníku. Za okamžik roztočíme slavné desky hezky česky. Ještě předtím Xindl X a Olga Kenigová.

0: Mňága až do ropa, nejlíp jim bylo. Posloucháte Radio Blaník a teď si vás opět hudebně prověříme.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, po týdnu se vrací vaše oblíbené slavné desky. Kdy vám zahraju originál a vy budete hledat českou verzi, tak pojďme, kdo pak nám bude zpívat? Skotský zpěvák a skladatel Donovan. A my si dáme písničku Mellow Yellow. Je to píseň ze stejnojmenného alba z roku 1967. V USA vyšla na singlu již o rok dříve, v roce 1966. Tak já vám ji zahraju a těším se na vaše tipy na české verze na telefonu 800 109 109.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Tolik tedy Donovan, Mellow Yellow. A kdo pak tuhle písničku zpívá po našem?
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tak to byla otázka na vás, koukneme na telefon. Kdo pak je tam? Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, je to Václav Necká, Smotej od Modrej.
0: No dobrý den, kdo pak je tam?
2: Tady Hanka ze Stodůlek, poslouchám Hanka. Vás velice věrně.
0: Haničko, tak jo, tak zkusíme, jestli máte pravdu, nebo jestli se mýlíte. Tady jsou typy posluchačů, kteří volali před vámi, jo? Poslouchejte.
2: Ano, děkuji.
3: Mirek Hostivice, dobrý den. Tak si myslím, že to jsou Golden Kids a název Motel Modrail.
4: A dobrý den, Vlastíku, moc vás zdraví Jirka. No, já bych si jenom zkusil tipnout, jestli to nepřispívá do češtiny Petr Spálený.
2: Dobrý den, zdraví vás Vlastíku, Vlasta Vonoklasik. Teda... Je to opravdu se dneska hádanka, ale mě napad jedině Karel Černoch.
0: Tak co vy na to, Haní?
2: No, tak já akorát kromě Golden Kids jsem řekla Vašek Neckář, protože ho miluju, že jo. Mm-hmm. No a
0: co,
2: 70.
0: Co ten Karel Černoch nebo Petr Spálený?
2: Tak to vůbec já o tom nevím. To vůbec nevím, že by bylo něco, ale fakt ne, opravdu no. To mi nic neříká.
0: A to je dobře, že vám to nic neříká, protože máte pravdu s Václavem Neckářem. Ano, uznáme i Golden Kids, což by možná bylo přesnější, protože písnička je z roku 1970, vyšla na stejnojmenné kolekci, která mapuje Neckářovy písničky z let 68 až 70 a s Václavem Neckářem, ano, zpívají Helena Vondráčková a Marta Kubišová.
2: A český super,
0: text
2: paráda.
0: Napsal Zdeněk Rytíř, tak to máme kompletní, takže Václav Neckář, to Golden Kids bychom vlastně mohli uznat. Tak jo, tak já vám děkuju, mějte se krásně.
2: Já taky děkuju.
0: Přeju pěknou sobotu, ať se daří. Naslyšenou.
2: Vám taky, naschle.
0: No a tady už je ta hezká česká verze od Václava Neckáře, Motel Modrail.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Další hezká česká za námi, Lucie Vondráčková, Láska umí víc, na rádiu Blaník za 5 minut už bude 10:30. Dneska je 11. července, dnes by narozeniny slavil český herec a moderátor Jiří Krampol, ovšem za 14 dní to bude rok, co nás opustil. Tak svátek dneska slaví Olga, takže Olinky zdravíme, přejeme všechno nejlepší a za chvíli už opět budeme hezky česky hrát. Rádio Blaník. Mám pro vás Miráje, Drahokamy a taky Františka Nedvěda.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
10: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
9: Máme pro vás všechno.
10: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
9: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
10: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
9: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
11: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
12: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
18: Svítíš. svítí.
19: I na síti všech sítí.
18: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
19: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
18: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: František Nedvěd, písnička Skládanka, nádherná, která se stoprocentně hodí k nějakému táboráku, kohínku, ke grilovačce.
1: Písničky táboráku.
0: A my jich pro vás máme daleko, daleko víc. Ano, na Blaníku. Každý víkend, vždy v sobotu a v neděli v 18 hodin to rozjedeme a zahrajeme vám celých 60 minut písniček k táboráku. Dnes pro vás chystáme třeba Benjo Band Ivana Mládka.
2: Co bychom se báli na prachovské skály, dudlá.
0: Taky si zaspíváme Buráky. A spoustu dalších. A pozor, vždy pro vás taky o víkendu máme jednu speciální, exkluzivní, živou nahrávku Nedvědovek. Tentokrát Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší zaspívají Růži z papíru.
3: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si jí do vlasů, kde hladívám tě.
0: Tak si to rozhodně nenechte ujít. Dnes pro vás písničky k táboráku startujeme v 18 hodin a až do 19 to pojede. A pokud byste si tu oslavu nějakou nebo to grilování chtěli prodloužit, tak si přepněte na Český Blaník a tam písničky k táboráku odstartují v 19 hodin a potrvají do 22.
1: Písničky k táboráku.
0: Tak a za chvíli už Karel Gott, Svět má ty chvíle rád, teď skupina Elán a písnička Že mi je luto.

0: Makové, tvarohové nebo povidlové?
1: Koláče od babičky.
2: I takové je
0: Léto s Blaníkem.

0: Svět má ty chvíle rád. Karel Gott na Rádiu Blaník. Přiblížila se 11. hodina. Za chvíli počasí, doprava a taky pohodové písničky od Pavla Vítka. Má svůj den. Taky zaspívají Tomáš Klus, Věra Martinová, Dáme magnetické bouře. I když je těžký, někam. A Marie Rotrová, Štěstí. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 11.
1: Blaník za volantem.
0: A jak to vypadá na silnicích, ví Honza z dopravního centra ředitelství silnice dálnic.
2: Na trase Praha-Ostrava po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 5 minut před dopravní nehodou na 11,5 kilometru a zhruba 20 minut před nehodou na 34. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 25 minut. V opačném směru, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. U obou se zdržíte okolo 10 minut.
0: Díky moc, kdyby cokoliv, volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Tak dnes většinou slunečno, jenom na severovýchodě přechodně oblačno s teplotami do 29 a v 1000 metrech kolem 17 stupňů.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
4: Pěkné dopoledne. Mělník se dneska proměnil v přímořský přístav plný vůní a letní atmosféry. V parku na Podolí se koná 7. ročník festivalu, který propojuje divadlo, akrobaci, nový cirkus, hudbu a taky dobré jídlo. Těšit se můžete na několik desítek food trucků a stánků s dobrotami. Vstup je zdarma. To v Mnichově Hradišti si dneska můžete vyzkoušet truhlářské řemeslo. Speciální dílničku najdete v prostorách městského muzea. V rámci ní si vyrobíte jednoduchý výrobek ze dřeva. Zapojit se mohou malí i velcí. Vstupné je 50 korun a v rámci něj se podíváte i do stálých expozic muzea. A na dnešek připadá i Den mongolské kultury a zároveň Světový den koní. A v rámci toho si bohatý program připravila Pražská zoo. Během celého odpoledne se můžete těšit na komentované krmení u koní Převalského, čeká vás ukázka tradičních oděvů anebo ochutnávka mongolských pokrmů. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
17: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Je 11. a přeji krásné dopoledne. Jak už od nás víte, kolega Petr Slíva se vydal obytňákem na sever a už se dostal na Orkneyské ostrovy. Ovšem ta jízda byla dobrodružná, to moře prý bylo dost rozbouřené a dokonce se jedná o nejnebezpečnější místo pro lodě na světě. Proč? A jak to Petr zvládl? Prozradí za chvíli, přihlásí se do vysílání. A já vám k tomu i teď mezi 11. a 12. budu hezky česky hrát. Startujeme s Pavlem Vítkem. Má svůj den.

0: Marek Ztracený, tak se nezlob, už bude 4.12, vy jste s Blaníkem, no a pojďme na tu dobrodružnou cestu s kolegou Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Ano, už po 8. se kolega Petr Slíva právě teď přihlásí do vysílání, říkal jsem dobrodružná jízda a opravdu, podle toho, co jsem slyšel, tak mi běhám rád po zádech. Tak Petře, vítej ve vysílání a prozraď nám nějaké novinky. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku a ze severu. Podařilo se a včera jsme úspěšně přepluli na Orkneyské ostrovy. Trochu to s námi házelo, protože zdejší moře je trošku rozbouřené a patří k nejnebezpečnějším místům pro lodě na světě. Proč tomu tak je? Protože se zde střetává Severní moře s Atlantikem a do sebe tady v protisměru naráží hned několik mořských proudů. V historii tady ztroskotala spousta lodí, které teď leží na mořském dně. Ale dnešní lodě už trasu zvládají bezpečně a na palubě maximálně tak vylijete kafe, které si koupíte v lodním kiosku. Ale je fakt, že je člověk rád, že sedí. Největším dobrodružstvím asi nebyla ani tak samotná cesta, ale to, že na loď se najíždí i vyjíždí jednou stranou, což osobnímu autu nevadí, protože se otočí na palubě. Se 7,5metrovým autem musíte na loď nacouvat. Naštěstí se nám to podařilo bez ztráty kytičky, ale pán s vozíkem, který vyjížděl po nás, už takové štěstí neměl. Tak tedy jsme na Orkneyích, legendami o předených ostrovech. Právě sem jsem si schovával knížku George McKaye Browna Magnus. Tento rodák z Orkneyí převyprávěl ságu o středověkém šlechtici z 12. století, který zemřel mučednickou smrtí na jednom z ostrovů a v hlavním městě Orkneyi Kirkwallu je mu věnovaná katedrála. Samotné Orkneje, které tvoří více než 70 ostrovů, nebyly vždycky skotské. Obydleny byly před více než 5500 lety a v roce 875 byly připojeny k Norsku. A pod svrchovanost Skotska přešly až v 15. století. Proto také by ze zdejší angličtiny nebyly v Oxfordu zrovna nadšení. Tak jsme tady. Teď už zbývá jenom zapnout navigaci od Garminu v hodinkách a dát se do objevování Orkneyí. A s tím nám pomůže obytňák Knaus ze Sedlčan, který nás dopravil sem a je naším domovem. Abychom zapadli mezi místní, vyzdobili jsme její skotskou a orknejskou vlajkou. Tak nám držte palce, jedeme dál. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Teda Petře, klobouk dolů. Mám husí kůži. Šťastnou cestu.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Jedeme dál do pohody a money, právě teď za chvíli hezky česky Tomáš Klus a Věra Martinová magnetické pouze. Krásnou sobotu přeju.

0: Za námi Cranberries, čas nám pohoduje plyne, ještě 5 minut a bude 11:30. No a v poledne se na vás těší kolega Jirka Frélich, který vám i dnes bude hrát pouze hezky česky mezi 12 a 13. Chystá pro vás třeba Brontosaury, Blue Effect, skupinu Krištof a spoustu dalších. Tak příjemný poslech. Nezapomeňte poslouchat a užívat si hodinu plnou českých písniček.
1: Hezky česky na Blaníku.
0: Ode mě už za chvíli Scorpions a hezky česky Marie Rotrová. Štěstí, těšte se.
2: Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
11: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
12: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
11: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
12: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
11: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
12: Maxi dotace.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
14: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
11: Vraťme čas alespoň na jeden den.
14: Do třeba jízdy Vega a

0: Více na legendy v Třebívlicích.cz.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Tak co dělá mladej?
3: Ale včera jsem mu málem nařezal.
2: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
4: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Fotky z našich akcí.
6: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
5: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Skupina No Name a s ní Igor Týmko na rádiu Blaník. A věděli jste, že i Igora můžete slyšet v naší nejnovější blanické hymně?
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Je to tak. A vůbec, tohle písnička vám o prázdninách může přinést spoustu peněz. Jakmile ji na Blaníku uslyšíte ve všední den, tedy od pondělí do pátku, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, jste ve hře. My vám kousek té písničky pustíme, zeptáme se, kdo to zpívá, a pokud uhodnete, dostanete od nás 5000 korun.
2: Slunce dál nám svítí nad kraj.
0: Takhle zní a celou si ji můžete poslechnout na našem webu na adrese radioblaník.cz. Tak tam koukněte, pustíte si ji, ať jste připraveni, a můžete s námi poneděli opět hrát a hledat ji v našem vysílání. Za ty peníze to rozhodně stojí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Do té 12. hodiny ode mě třeba ještě drupy, taky hezky český Michal Hrůza, budu ti vyprávět, a pak už se na vás těší kolega Jirka Frélich. Tak se mějte báječně a Vlasta Sok vám přeje krásnou sobotu.

0: Léto s Blaníkem.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Michal Hruza a písnička Budu ti vyprávět ze seriálu Krásná písnička. No a poslal vám ji Vlasta Suk. Jirka Frélich přeje krásnou sobotu. Těšte se po 12. Budeme hrát jenom a jenom hezky česky. Třeba Michala Tučného a cesty toulaví.
1: Já vím, že se vás už nikdy nezbavím.
0: Od Pokáče písničku Rodinný typ.
2: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě do grillovat.
0: Petr Novák, Děvče z krásných začátků.
3: Mé děvče z krásných začátků.
0: Jsme Blaník a hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Co se týká počasí, dnes bude plný sluníčka, čekejte hlavně na severu a severovýchodě. Sem tam nějaký ten mrak, ze kterého může spadnout pár kapek a teploměr vystoupá na 24 až 28 stupňů. Na severní Moravě může být pouze 22, tam bude chladněji, v noci potom taky jasno nebo polojasno a zítřek jak přes kopírák, taky do 29 stupňů, na Moravě okolo 21.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Rádio Blaník. Víkendové tipy.
5: Rádio Blaník.
7: Hezké poledne. Dětem by se mohlo líbit na zámku Kačina. Dneska tu provází rozverný duch Rudy. Ten osudy Kačiny a jejich obyvatel sleduje bezmála 200 let. A Rudy miluje prohlídky a veselou atmosféru, takže o zábavu bude postaráno. Prohlídky vychází ve 14:45 a ve 3 a vstupné je 150 korun. Ve skanzenu Solvajovy Lomy si pro návštěvníky připravili den s technikou. Těšit se můžete na soupravy úzkorozchodné železnice, ať už osobní nebo nákladní. Součástí akce jsou i jízdy na elektrické drezíně a v provozu bude i zahradní železnice s opravdovou parní lokomotivou. Akce je do 5. A v Praze na Kubánském náměstí se můžete vydat na oblíbené farmářské trhy. Na místě nechybí čerstvá zelenina, ovoce, pečivo, sýry, masa nebo třeba domácí marmelády. Samozřejmostí jsou i jogurty, med nebo řezané květiny. Vstup je zdarma a trhy jsou do 4. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Frelich
1: na rádiu Blaník.
2: Za pár vteřin bude 12. Krásnou sobotu, dobrou chuť, pokud se chystáte k obědu, my vám k tomu budeme hrát rádi hezky česky, tady je Jelen a Magdaléna, za chvíli Petr Novák a taky Pokáč. Užijte si české písničky a hezké poledne.
1: Hezky česky na Blaníku.

0: typ. Pokáč a písnička Rodinný typ. Já si myslím, že kdejaký rodinný typ si nenechal ujít čtvrteční tenis. Na Wimbledonu hrály naše tenistky Karolína Muchová proti Američance Goffové, Linda Nosková proti hráčce Kostukové. Musím říci, že to bylo velké drama. My jsme tady byli s Monikou Hlubovou, stejně jako budeme dnes odpoledne, a sledovali jsme hlavně ten zápas Karolíny Muchové. No to bylo drama. A Monika už tomu rozumí, tomu tenisu, protože má doma raketu. Moni, ahoj.
1: Je to tak, je to koukali tak. Jsme oba dva.
0: Monika má doma raketu, takže tomu rozumí.
1: Takže ne tu do vesmíru, panděli. Samozřejmě tu tenisovou.
0: Ano.
1: Panděli jsme, ty jsi mě učil tady trošku pravidla, protože zatímco já se vyznám v těch hokejových hlavně, tak v těch tenisových moc ne, ale musím říct, že to bylo dramatický.
0: Já jsem vysvětloval tiebreak do těch 10, jak se počítal míček po míčku a jak to šlo nahoru dolů. Tam každou chvíli jedna z těch tenistek, ať už to byla ta Američanka Goffová nebo naše tenistka Muchová, tak každá měla chviličku navrch. Pak bylo vidět, že naší tenistce se prostě něco děje asi s břichem, ale zvládla to. Bylo to drama.
1: Bylo to
0: drama.
1: Báječný a samozřejmě potom postoupila také Linda Nosková. A já musím říct, že vlastně vyhrála nad Kostukovou, ale tam mě zaujaly právě u ní pouze krajkové šaty.
0: Ano, soupeřka měla nádherné šaty, skoro jako svatební, abych řekl jako chlap.
1: Je to pravda.
0: Bylo to hezké, ale nicméně dvě Češky ve finále Wimbledonu, historický úspěch. Držíme palce, jedna z nich bude mít tedy wimbledonský titul a finále začíná v 17 hodin dnes.
1: A oba jsme tady.
0: A oba jsme tady, to je pravda, tak budeme sledovat a hlavně informovat všechny posluchače Blaníku, která z těch dvou českých tenistek vyhraje wimbledonský titul. Teď Michal Tučný. Cesty.

0: Klasicky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky na Blaníku.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Richard Miller a písnička Rozeznávám, za chvíli Hana Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, aby svítilo sluníčko, a ono dneska bude, dneska je den plný sluníčka, tak si to užijte. A sluníčko přidáme i na Blaníku Slunečný hrob, písnička, která zazněla v Pelíšcích. Pamatujete Pelíšky, no to bylo něco.
2: Vyšla by jim draven?
3: Nikdy! Nebo navždy!
0: Sousedské vztahy, to je věc. Tak sluníčkové léto prožíváte na Blaníku a někomu z vás to může přinést dnes odpoledne už první 7,5-kilovou šunku.
4: Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět?
4: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
5: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
5: Sluníčkové léto.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Sluníčkové léto.
4: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
5: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
4: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
5: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi Dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
8: Ozvěte se hned. Maxi Dotace CZ.
9: Maxi Dotace.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze 2 kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka, a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
14: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
13: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
14: Je, tak děkuju moc.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
16: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
17: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
18: Na co?
17: Na naši fotovoltaiku.
18: To je pravda.
2: Přitom pracuje každý den?
17: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
2: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
17: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
2: A kdo se o to postará?
17: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
2: Tak to máme jasno.
18: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

0: každé tady u nás na Blaníku v hodině, kdy si hrajeme jenom hezky česky. A dnes, když je 11. července, dovolte, abych vzpomněl na dva úžasné herce. Dana Medřická, ta se narodila 11. července už roku 1920. Česká herečka, matka herce Václava Vidry, která zemřela v roce 83, asi si vzpomenete třeba na Takovou normální rodinku nebo My všichni školou povinní. A Jiří Krampol, úžasný český herec a moderátor, by taky dnes slavil svoje narozeniny. Zemřel v roce 2025, celkem nedávno, ano, loni. A 1938, 11. červenec, to bylo datum jeho narození, náš skvělý český herec. Třeba mohu zmínit Malý pitaval z Velkého města, ale všechny ty scénky televizní, no to bylo něco neuvěřitelného. Pamatuji třeba na tu železničářskou s japonským strojvůdcem.
1: Celá naša familia robíme na vlakové supravě Hikari na trati Shinkansenu Osaka Tokio. Já robím jako mašin Fira a moja Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a prodávají krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze.
2: Takže dá se říct, že si nežijete špatně.
1: To v žádném případku. A standard naší family se zvyší tím, bo Marcela vymyslela vybírat v podmorském tunelu mezi ostrovy Honču a Kyushu podmorskou přirážku. Takže Japoncám se rozšířili panenky do českých parametrů.
0: Skvělá ukázka roku 1987. Jiří Šimek a hlavně Jiří Krampol, a právě v tuto chvíli tedy vzpomínka na Jiřího Krampola, českého herce a moderátora, který by dnes oslavil svoje narozeniny.

0: Začíná wimbledonské finále. Zatím nebyla ani 13. ta to bude za pár minut, ale poté 13. Čechomoři, Lenka Dosilová a proměny.
1: A ty musíš být jima, lebo mi tě pám.
2: A já se udělám.
0: A taky Činasky, silný ročník 70.
1: Jsem silný ročník 70 a možná, že jsem já.
0: A David Dale, Čísla na hodinkách. Naše čísla na hodinkách ukazují za 5 minut 13. Tak vám přejeme hezkou sobotu. Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
3: Radio Blaník.
4: Blaník za volantem.
0: Zdržení na D1 z Prahy na Brno. Podrobnosti má Honza z ředitelství silnic a dálnic.
5: Na trase Praha-Brno po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 3/4 hodiny ve více rozkouskovaných kolonách, které se vytvořily mezi 10. až 41. kilometrem vlivem silné dopravy, dopravního omezení a nehody na 20. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 10 minut. V opačném směru dálnice D1, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. V těchto místech se dohromady po pojíždí v koloně asi 45 minut.
0: Přejeme šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, klidně zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Je to den plný sluníčka, nejchladněji má severní Morava, kde je třeba 17,5 stupně v červené vodě, také Vítkov hlásí 19 stupňů Celsia, anebo Ostrava, tam má okolo 22. Jižní Morava už hlásí 27, třeba Brno a okolí, a taky Brod nad Dyjí, ve středních Čechách 26, hlavně kolem Labe, třeba Lysá nad Labem, už dokonce téměř 27 stupňů. Jaký bude dnešek, říká meteoroložka Milada Křížová.
6: Sobota bude většinou slunečná, jen přechodně bude až oblačno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území opět o něco chladněji, kolem 23 stupňů Celsia.
0: No a zítra to nás čeká velmi podobné počasí s podobnými teplotami do 29 stupňů, většinou krásný, jasný den, jenom místy sem tam nějaký mráček a nějaká drobná přehánka.
7: Netrapte se počasím, v Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Rádio Blaník, víkendové tipy.
3: Rádio
8: krásné odpoledne. Dětem by se dneska mohlo líbit ve Vlašimi. Jako každé prázdniny, tak i letos se každou letní sobotu můžete těšit na pohádku, která se odehraje hned vedle Vlašimské brány v Zámeckém parku. Večery patří hlavně loutkovému divadlu. Dneska je na programu klasika Otesánek. Začíná se v 6:30. Zajímavou akci si připravila Stará čistírna v Praze. Vyrazit se můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte taky parní stroje a svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází ve 3 odpoledne. A pokud nemáte žádné plány na večer, tak co vyjet za divadlem? Na zámku Kačina se od 20:30 večer odehraje představení Strašidlo kentervilské. Jde o divadelní komedii. V hlavních rolích se můžete těšit třeba na Romana Štabrňáka, Máru Štěpánovou nebo Martina Poštu. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
20: Jirka Frélich
21: na rádiu Blaník.
0: Hezké odpoledne, za chvíli s Blaníkem navštívíme jednu obec, která je celá levandulová, no je to tak, nachází se v naší zemi, už můžete tipovat, kam se vypravíme, teď ale Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, hrajeme si hezky česky.
21: Radio.

0: a písnička Sen. Tento týden jsme s Mirkem Táborským mířili na různá místa, kde je ideální navštívit ty lokality právě teď, začátkem prázdnin. No a jedna obec, která je celá levandulová, stojí za to.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další místo, které je dobré navštívit právě v těchto dnech. Blízko Zábřehu leží Úsov, známý především díky tamnímu zámku. Součástí Úsova je potom Bezděkov, který však na své, řekněme, objevení zatím čeká. Pokud se tam vypravíte, padne vám určitě do oka skromná autobusová čekárna, opatřená netradičním fialovým nátěrem. A fialová barva vás bude provázet celou obcí. Hned za posledními chalupami je totiž fialový lán s kvetoucí levandulí. Fialový je také domeček, jehož otevřená vrata vás pozvou k návštěvě malého muzea. Kdysi v něm byla zbrojnice a garáž místních hasičů. Teď se tu dozvíte, že levandule není jen kytkou, ale také surovinou k dalšímu zpracování a využití. A z těchto fialových květů toho může být opravdu hodně. Například levandulový olej, který se vyrábí v sousední destilérii, tak trochu připomínající dílnu alchymistů. Ve vsi hospodaří levandulový statek Bezděkov. Prvních 500 keříků mu tu rozkvetlo roku 2014 a od té doby se plocha levandulí zvětšuje. O nezbytné a nekonečné pletí se mezi řádky starají čtyřnohé plečky, tedy ovce. Těm levandule nevoní a hlavně nechutná, ale na plevelech si pochutnají. Pro návštěvu je Bezděkov atraktivní především v čase, kdy levandule kvetou, tedy právě teď. Kolem lánů vede přes 1,5 kilometru dlouhá naučná stezka se třemi altánky a 10 zastaveními s informačními panely o tom, jak tu lidé hospodaří. Stezka začíná v návštěvnickém areálu na západním okraji Bezděkova a nabízí třeba i výhled z vrchu Skalka, na který je třeba zdolat asi 60-metrové stoupání. Ale levandulový statek vítá v létě návštěvníky, i když jsou levandule odkvetlé. Můžete tu relaxovat u levandulového pole a ratolesti se přitom vydovádí na dětském hřišti. Ale pozor, platí tu zákaz trhání levandulí. Můžete si ale koupit semínka a odborníci vás vybaví radami pro pěstování, do kterého se můžete pustit na vlastním záhonku nebo balkónu. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
5: Sluníčkové léto.

0: Eva Max, teď na Rádiu Blaník a za chvíli Dalibor Janda, Hurikán. Pokud byste chtěli jako Hurikán proletět dálnici D1 nebo dálnici D8 a nebo třeba D10, tak vás to možná zabrzdí. Dopravní informace pro vás máme teď.
1: Blaník za volantem.
0: Začneme dálnici D1 s Honzou z ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní omezení na dálnici D1 mezi 39. a 41. a půltým kilometrem ve směru na Brno vytváří kolonu, ve které se popojíždí okolo 1 hodiny. Při pokračování dále na Brno je na 128. kilometru uzavřený levý jízdní pruh, tady naberete zdržení asi 15 minut. V opačném směru dálnice D1, tedy ve směru na Prahu, se kvůli dopravního omezení popojíždí v koloně téměř hodinu mezi 126. až 119. kilometrem. A práce údržby na prvním kilometru dálnice D8 ve směru na Prahu vytváří kolonu před tímto místem asi na 15 minut.
0: Přejeme šťastnou cestu, na D10 vás ještě zabrzdí u Staré Boleslavy kolona, která je ale krátká, nevyplácí se to objíždět přes Brandýs nad Labem, Starou Boleslav, jeďte dál po dálnici D10 směrem od Prahy na Turnov. Šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Už od pondělí u nás na Blaníku.
4: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Ados barvy.
14: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
13: Léto fandí barvám.
14: Akce platí do konce září.
13: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
15: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
16: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Čemu vám jsme dobrý?
4: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: jsou zbytečný.
1: David Dale a písnička Čísla na hodinkách. Já jsem prolistoval náš blanický Facebook a našel jsem tam video, tedy i s krásnou písničkou, tak já vám zkusím pustit právě tu písničku z našeho Facebooku.

0: dobrovolnického táboráku.
1: Ano, najdete na našem Facebooku právě video, kde zpívají mladí nedvědi. Je to úžasné video, je tam před 40 minutama vložené, takže úplně nové. Podívejte se na to, jak nám zpívají nedvědovku hezky naživo. No a my pro vás budeme mít v rámci hodiny písniček k táboráku, což je mezi 18. a 19. dnes v sobotu, zítra tedy v neděli, každý víkend během letních prázdnin pro vás máme písničky k táboráku, tak můžete i poslouchat a taky uslyšíte spoustu těch krásných písniček a nedvědovka nesmí chybět.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
0: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Legenda jménem ABBA a písnička Waterloo, písnička velmi slavná od této skupiny. Za 5 minut budou 2, krásné odpoledne, hezkou sobotu, to nám to utíká. Za chvíli po 14. po zprávách Pepa Wagner.
1: Já nezapírám to, že se mi stýská.
0: A taky Petr Novák.
2: Povídej, jestli se ti po mně stýská.
0: Single X.
3: Celý můj život plave na vodě.
0: Na Blaníku si totiž hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Dnes je den plný sluníčka a zůstane to tak, chladněji, ale na severní Moravě, tam teploměr vyšplhá maximálně na těch 22 stupňů, jinak 24 až 28, zítřek bude velmi podobný, zase plný sluníčka. Sem tam na severní Moravě se může objevit nějaký mrak, přeháňka nebo dokonce slabý déšť, tam bude okolo 21 a jinak většinou od 25 do 29 stupňů.
5: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
11: Déšť do Česka nedorazí, sucho tím zesílí. Psychiku dětí ohrožuje trávení času online. Fotbalový šampionát pozná další semifinalisty. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku se opět prohlubuje intenzita sucha. Minimálně do poloviny příštího týdne prakticky nezaprší. Sucho se už projevuje na řekách, ale podle klimatologa Pavla Zahradníčka se projeví také se spožděním třeba na menších výnosech plodin. Situace horší než v Čechách je momentálně na Moravě. Příčinou je ale hlavně nedostatek sněhu v zimě a také suché jaro. Děti tráví čím dál tím víc času online. To ale může negativně ovlivnit jejich psychiku, protože příliš dlouhé sledování obrazovek zvyšuje riziko úzkostí, potíží se soustředěním i poruch spánku. Další negativní dopady popisuje psycholožka Silvie Navarová.
12: V podstatě žijeme v období nadbytku a ten nadbytek nějakým způsobem přetěžuje samozřejmě také psychiku a dopadá na naše prožívání.
11: Dětem nejvíc prospívá pravidelný pohyb, pobyt venku, dostatek spánku a čas strávený s rodinou anebo kamarády. Lesní požár na jihu Španělska je s 12 oběťmi nejhorším lesním požárem v historii Andaluzie. Počet pohřešovaných stoupl na 23. Požár neměli hasiči ani včera večer pod kontrolou, dnes hlásí příznivější stav. Oheň už zničil na 3200 hektarů půdy. Na fotbalovém šampionátu se dnes rozhodne o zbylých semifinalistech. První dvojicí je Francie a Španělsko. Doplnit je může Norsko. Polsko, Anglie, Švýcarsko anebo Argentina. První utkání začne v Miami v 11 večer našeho času a druhé o 4 později v Kansas City. A více k šampionátu dozvíte před 14:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: A přesně 2 hodiny.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: A když jsme byli u té zprávy, že je dnes sucho, tak pozor, ano, na vodě, jestli máte na čem plavat, my vám pustíme písničku, k tomu ještě od Xindla X na vodě a za chvíli blanický krajánek, který zkontroluje někoho z vás, zda poslouchá Blaník, protože pokud ano, tak mu přiveze 7,5-kilovou šunku na kosti. Tak buďte s námi, hezkou sobotu a krásné odpoledne.
3: Můj člun asi trpí závadu. Je častějc na dně.

0: Hymna finalistů Československé Superstar roku 2009, příběh nekončí. Náš blanický příběh se Šunkou teprve začíná.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Letos poprvé v létě vyrazil do terénu náš blanický krajánek se Šunkou a myslím si, že už jí nemá. Jak je to, Martine, ahoj?
3: Krásné odpoledne, hezkou sobotu tobě a všem posluchačům Rádia Blaník. 7,5 kila Šunka na kosti od Leka. Tak ta byla v mém autě a už není, protože má nového majitele. Letošním prvním vítězem právě téhle Šunky se stává pan Petr Vystrčil. Ten je z Českého Štemberka. Petře, krásné odpoledne.
4: Dobrý den. Já zdravím taky posluchače.
3: My jsme teď zkontrolovali, že tady skutečně hraje Blaník, což je báječné. Jak dlouho to zkoušíte takhle zahrát si o Šunku?
4: No, už je to třetím rokem.
3: Ale letos to vyšlo, tak to je paráda. Takže dneska odpoledne už půjde tady pěkně na grill. Povězte mi, koho pozvete, taková 7,5-kilová šunčička?
4: No, rodina, celá rodina a přátelé tam budou.
3: Petře, vytrávíte dovolenou s celou svojí rodinou tady na vaší chatě v Českém Štemberku. Bude to tak dál, a nebo se třeba v těch dalších týdnech a měsících chystáte někam do světa?
4: Jenom v Čechách, pod Blaníkem, kousek.
3: Jak dlouho Blaník posloucháte?
4: No, jezdili jsme 7., 8., 9., 10. ročník na festivaly, pak už ze zdravotních důvodů to moc nešlo, takže to už bude takových nějakých 18-19 let.
3: Tak já si myslím, že si za to Šunku rozhodně zasloužíte jako zrný posluchač. Takže Leko a Rádio Blaník předává a já přeji krásné odpoledne a zdravím všechny posluchače. A samozřejmě vy se můžete přihlásit taky a potom krajánek může s Šunkou dorazit právě k vám. Věřil jste, že to může vyjít?
4: Ne.
3: Tolik tady můj první výherce pro to dnešní odpoledne a to byl posluchač Petr. A já mířím dál, jedu směr Golčův-Jeníkov a přihlásím se po 17. hodině. Tak hezké odpoledne a Jirko, vracím slovo do studia.
0: Tak já děkuji, tak všichni, kdo jsou nedaleko Golčova-Jeníkova, tak by měli zbystřit, pokud jste se přihlásili do naší soutěže o 7,5-kilovou šunku, rozhodně buďte u Blaníku.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Za minutu už 14:45, krásnou sobotu, tady je Michal David a písnička To se zbyl den a před námi taky Anaka O tobě a o mně. Hezkou sobotu všem, kteří poslouchají české písničky.

0: Hanaká písnička o tobě i o mně na Blaníku. Krásnou sobotu, hezké odpoledne. Za chvíli Petr Novák a povídej.
1: Povídej, jestli se ti po mně stýská.
0: No tak já řeknu Monice Holubové povídej, protože dorazila do studia, nejvyšší čas na sportovní informace, tentokrát fotbalové. Moni, ahoj, hezké odpoledne.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
0: A je to tvoje a povídej.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Ještě jednou hezké odpoledne. Do konce světového šampionátu zbývá zhruba týden. Dnes poznáme poslední semifinalisty, tou první dvojicí, která si zahraje o finále Francie se Španělskem. O stejnou šanci dnes budou od 11 večer bojovat v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později vyzve v Kansas City Švýcarsko obhájce zlata z Argentiny. Argentina s kapitánem Lionelem Messim byla v dvou zápasech vyřazovací fáze jasným favoritem. Na postup se ale nadřela. Podíváme se taky na turnajové statistiky. Nejvíc přihrávek má na konci španělský záložník Rodri. Mezi týmy stejné statistice i vzhledem k jednomu odehranému prodloužení kralují Argentinci. A fotbaloví fanoušci si také můžou z mistrovství světa pořídit nevšední suvenýr. Z Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník ze stadionu v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na 9,5 tisíce. Naopak ten nejdražší na víc než 63 tisíc. FIFA očekává, že prodejem kousku trávníku skoro vydělá 234 miliony korun. Tolik fotbalový speciál, další to bude zase zítra.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
12: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
13: Duratech, renovace a nátěry střech.
11: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
13: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
11: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
15: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
16: Vraťme čas alespoň na jeden den.
15: Do Třebíblicí jezdí Lou Bega a Stacy.
16: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
15: Velká 90ková show.
16: Letní atmosféra.
15: Rodinná piknik zón.
16: A program pro děti.
15: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
16: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
15: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
17: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
18: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
17: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
18: Na měsíc, tři měsíce, půl roku nebo rok.
17: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
18: A cena?
17: Už od 330 korun za den.
18: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
17: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
19: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze dvě kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
20: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
21: Jde na vás jaro? Na nás taky.
22: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
23: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
24: Aktuální přehled každý den.

Brontosauři a písnička Kytka, to je taková návnada na dnešní večer, protože ano, po 18. hodině odstartujeme i dnes písničky k táboráku. Celé léto pro vás máme písničky k táboráku každou sobotu a každou neděli, vždy mezi 18. a 19. Já jsem se jen tak jako podíval, co tady Martin Ledinský má přichystaného a dostal jsem se dokonce na Prachovské skály.

0: tentokrát to dobře.
1: No, nechám to tedy potom na Martina Ladinského a na písničky k táboráku. Dál koukám, že tam je i Vaby Daněk, Petr Spálený a nesmí chybět jedna živá nedvědovka, jak je dobrým zvykem u našich blanických písniček k táboráku, tak nás poslouchejte mezi 18. a 19. a co víc, kdybyste chtěli pokračovat a zábava se protáhla, tak mezi 19. až 22. budou písničky k táboráku na rádiu Český Blaník, což je naše dabové rádio, kde vám do toho vůbec nebudeme povídat.
2: Hezky česky.
3: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče Petr Slíva.
3: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Olifňákem na sever. S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
2: České rádio.
1: Tři čtvrtě na tři právě teď. Tady je Bryan Adams a krásná romantická písnička. A za chvíli i skupina Turbo. Čtvrtě na tři právě teď. Tady je Bryan Adams a krásná romantická písnička. A za chvíli i skupina Turbo.

0: Láska z pasáží a skupina Turbo. Krásnou sobotu, hezké odpoledne. Jasná zpráva, Olympik.
1: Skončili jsme, jasná zpráva. Není komu z okna mávat víc.
0: To už nás čeká po 15. hodině, stejně jako Helena Vondráčková.
1: Sladké.
0: A taky skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli, i tak to za to stojí. I tak to za to stojí poslouchat Blaník, hraje vám hezky česky celé léto.
2: Blaník za volantem.
0: Krátké dopravní informace, které pro nás má Marcela z Ředitelství silnic a dálnic.
3: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Brno-Praha, počítejte s velkým zdržením okolo 3/4 hodiny mezi Měřínem až Velkým Beranovem. Důvodem jsou práce na vozovce, které uzavřely pravý jízdní pruh. Popojíždět v menší koloně budete také na dálnici D10 při výjezdu z Prahy ve směru na Turnov u Staré Boleslavy od 10. po 14. kilometr. A na dálnici D8 při příjezdu do Prahy počítejte s 20-minutovým zdržením, do kolony najdete u Odolané vody.
0: A zastavíte se až po Zdiby. A teď dopravní linka rádia Blaník 603 11 71 71, kam můžete volat vaše informace z cest.
2: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Máme dnes většinou slunečno, sem tam nějaký mráček, hlavně na severní Moravě, kde je dokonce i chladněji, okolo 22, ale jinak většinou 24 až 28 stupňů. Zítřek bude velmi podobný, dokonce o stupínek teplejší. Ráno počítejte s tím, že se může hlavně v Beskydech objevit slabý déšť. Odpoledne pak severní Morava zase zataženo, oblačno a sem tam nějaká přeháňka. No a teploměr na severní Moravě okolo 21, ale jinak 25 až 29 stupňů zítra.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
7: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
6: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
7: To asi jo, no.
6: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
7: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
6: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
7: Tak to je slušný.
6: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
7: A to je jako kolik?
6: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
7: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
6: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
7: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Za požár ve Zlíně hrozí až 5leté vězení. Horní partie Krkonoš hlídají speciální hlídky. Kolín uleví držitelům průkazů ZTP a ZTPP. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zásah hasičů ve Zlíně pokračuje. Aktuálně chladí trosky vyhořelé výškové budovy někdejšího baťovského továrního areálu. Na místě zůstává 6 jednotek. Oproti jejich počtu dnes v noci je to zhruba polovina. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti a případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Na hřebeny Krkonoš se vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi můžou potkat v nejnavštěvovanějších partích hor, třeba u pramene Labe. Hlídkování na koních zavedla správa parku poprvé v roce 2012. Města během léta hledají nové způsoby, jak turistům usnadnit poznávání zajímavých míst. V Jihlavě proto o prázdninových víkendech vyjede speciální autobus, který bude mezi turistickými cíly vozit cestující zdarma. Kdy, to ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
15: Od 3:45 dopoledne až do 17:30 v podvečer. Spoje výjíždějí každou hodinu a propojují hlavní turistické cíle v Jihlavě. To znamená například autobusové nádraží a vlakové nádraží, ale spolu s tím zoologickou zahradu, koupaliště a akvapark Vodní ráj.
14: Linka zamíří také k zábavnímu parku Robinson. Držitelé průkazů ZTP a ZTPP v Kolíně ušetří. Radnice totiž pro ně od srpna zavádí bezplatné parkování. Platit to bude na vyhrazených místech městských placených parkovišť. Dosud za parkování platili stejně jako ostatní řidiči. Změnu už schválili radní. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
16: Je tady, je to tak, 3. hodina.
2: Jirka Frélich
13: na Rádiu Blaník.
16: A hned teď taky skupina Olympic a jasná zpráva, hrajeme si hezky česky celé léto. Za chvíli i Olga Lounová, protože dneska mají Olgy svůj svátek. My vám, milé dámy, přejeme všechno nejlepší a Olgu pustíme za chvíli. Teď si užívejte další hezkou českou a taky se vás v této hodině zeptám, co vás potěšilo, co vám udělalo radost, tak už teď můžete posílat SMSky na 603 118 118.

Slovenská skupina No Name a písnička Nie? Alebo áno, tak dneska má svátek, milé dámy, Olga, my vám přejeme, milé Olgy, Olinky, Oliny, my vám přejeme všechno nejlepší, užijte si dnešní svůj den. Mimochodem to jméno je celosvětově velmi populární, má spoustu podob, například v Německu je to Helga. Takže milé Olgy, my vám přejeme, abyste si opravdu užili krásnou sobotu. Dnes tedy 35 dívek a žen nosících jméno Olga v České republice slaví svůj svátek a taky jedna, kterou moc dobře znáte, je to Olga Lounová. Olga často poslouchá Blaník, tak třeba i teď my přejeme všechno nejlepší a dáváme její písničku od Olgy Patříme k sobě.

0: Lucka Bílá, Petr Mok a Kamil Střihavka, ty si ten déšť. Teď na Blaníku snad nikde neprší, přejeme krásnou sobotu a ptáme se vás, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. Pište nám SMSky na 603 118 118. Za chvíli z filmu S tebou mě baví svět. Sladké mámení Helena Vondráčková. Mně se z toho filmu vždycky prostě vybaví ta scéna, jak ten malý kluk chtěl být hadem, pamatujete?
1: Michale, já bych chtěl být hadem.
2: Proč hadem?
1: Protože když had jde, tak přitom leží.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
8: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
7: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
8: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
7: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
8: Maxi dotace.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
12: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
13: K čemu vám jsme dobrý?
14: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: se zpěvačkou Eli, i tak to za to stojí. Já si myslím, že to za to určitě stojí, protože tady je taková řada krásných SMSek, co vás tento týden potěšilo. No, je to neskutečné, co nám všechno může dorazit. Jsou to krásné SMSky, tak já se na některé teďka vrhnu. Ahoj rádio, potěšilo mě, že máme provedenou výměnu podlahy na vleku. V létě. No, bez podpisu nevadí, ale autor jistě ví. Hanka ta nám píše, že jí potěšil výlet s vnučkou Julinkou do zoo Plasy. Haničko, díky za krásnou SMSku. Jaroslav Bělá pod Bezdězem. Potěšilo mě, že se mi povedli uvařit bramborové knedlíky z nových brambor a je to skvělé. Ano, taková věc a potěší, já to chápu. Já už se snažím párkrát o dobré bramboráky a nějak mi to nejde. Tak a Vlaďka ta nám píše, ahoj zlaťáci na Blaníku a potěšila mě první láska, která mě pozvala i s mým dvojčátkem na krásné posezení do venkovní restauračky. Vlaďko, moje první láska na mě kašle, ale je to asi po těch letech spíše ten častější případ, že to tak bývá, takže gratuluji k tomu, že i to udělalo radost. Nikča z Vojic píše, ahoj Blaníčku, mě za poslední dobu udělalo radost to, že jedeme s rodinou na dovolenou na Máchač. Už jsme tam byli minulý rok a moc se nám tam líbilo. Nikčo, zdravíme, ať se na Mácháči líbí i letos. Jedno takové překvapení můžete udělat vy mně. Zavolat na 800 109 109. Někde třeba jedete autem, někde jste třeba v práci a posloucháte nás. Zavolejte, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. Jára ten nám napsal SMSku, že ho těší, že s kamarády slaví jeho 65. narozeniny a zároveň odchod do důchodu a život je krásný a úžasný, píše Jára. Jaro, tak ať to vydrží, ta pohoda, ten elán, ať se stále daří, 800 109 109. Telefon už se nám tady rozblikal, tak já jsem teda zvědavý, co se dozvíme a od koho. Tak, kdo pak tam je? Tady je Rádio Blaník, dobrý den.
1: Ahoj Jirko, moc se zdravím, Suchovršice.
0: Jirko, zdravím, Suchovršice, ano.
1: No prosím tě, tak mě určitě těší tohleto nádherný dýchatelný počasí, že zatím aspoň od těch, megahysů je klid. Hlavně za chvilinku se celou rodinkou sejdeme, protože se bude grilovat. Mařičko máme připravené, naložené, takže určitě bude velká pohoda. No byla by ještě fajn ta vaše 7,5 kilová šunka, no tak by to dovršila úplně do zlatová. A taky, že tady máme nedaleko vlastně v Havlovicích hrad Wiesenburg, je to zřícenina, na které se furt pracuje a je tam dneska vlastně odpolední program pro děti, dospělé, všechno. No kdybychom dneska už tu grilovačku neměli takhle domluveno, tak se tam jdeme podívat, ale rozumím. Nevadí, léto začíná, takže tam těch akcí ještě bude určitě moc, takže všem přeju pohodový víkend.
0: Taky, Jirko, zdravíme Suchovršice a Trutnovsko.
1: Děkuji, já zase dám pozdrav do Prahy, měj se krásně, ahoj.
0: Tak já zkusím ještě jednoho a velmi rychle, Rádio Blaník, dobrý den, co vám udělalo radost a kdo pak tam?
2: Dobrý den, tady oslavenec Jarda, velký vaše, strašně vás rád poslouchám, radio, nejlepší radio, které je. Mám na vás takovou prozbu.
0: No vy chcete něco zahrát, že? Že tam asi
2: může prozba. Narozeniny.
0: Já vidím. A Jardo, vy jste nám psal těch 65, co slavíte? To jste vy?
2: Ne, 68.
0: 68. Nám napsal totiž Jára, vy jste Jarda, že slaví 65, tak jsem si to spojil. Tak víte co, tak já si vás nechám na telefonu a domluvíme se do písniček na přání, že by to nějak šlo vymyslet, jestli myslíte toto.
2: Výborně, výborně.
0: Tak chcete někoho pozdravit teďka?
2: Teďko celou moji krásnou svatou, krásnou rodinku, strašně jí mám rád, oni mají rádi mě.
0: Super, mějte se krásně, hezky oslavujte.
2: Děkuju vám moc krát, naschle.
3: 7,5 kila radosti.
4: To je lekošunka na kosti.
3: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
4: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
3: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Pohodové české rádio.
0: Tady je Pavel Bobek, má dívka N a za chvíli třeba Nick Cayman. Přejeme krásnou sobotu. 3:15 právě teď. Sázím se.

Na Blaníku Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval, ta písnička Černý páv. Před námi 16. hodina, poslední společná vysílací, pak už se na vás těší Martin, můj kolega Martin Ledinský, úžasný moderátor, ale taky Věra Špinarová a písnička po 16. Píseň svou mi tenkrát hrál. Karel Gott se Charlotou Srdce nehasnou. Ale

0: Krátce se podíváme teď taky na silnice, ale nebojte, rád budeme dál hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Informace ze silnic pro nás má Markéta z ředitelství silnic a dálnic.
2: Pokud pojedete po dálnici D5 ve směru do Prahy, zpozorněte na 32. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Další dopravní nehoda nám komplikuje plynulý provoz na dálnici D2 ve směru na Bratislavu na 10. kilometru. Zde havarovala dvě osobní vozidla v pravém jízdním pruhu. A na dálnici D1 na trase Praha-Brno zpozorněte na 105. kilometru. V levém jízdním pruhu se vyšetřuje dopravní nehoda třech osobních vozidel a na 123. kilometru havarovalo osobní vozidlo s nákladním. Kolonu očekávejte na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi Měřínem až Velkým Beranovem. Zde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh a zdržení je více než jednu hodinu.
0: Tak s tím počítejte, pevné nervy, a pokud máte dopravní informace, volejte 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnes často vyšplhaly teploty skoro až na 29 stupňů Celsia, ale sever Čech a sever Moravy má chladněji, hlavně na severní Moravě, tam je okolo 22 nejméně. No a co se týká tedy nejvíce a co se týká počasí, tak máme krásně spoustu sluníčka, právě kromě severní Moravy, kde je i zataženo a sem tam občas se objevila přehánka. Jak zítra, to už ví meteoroložka Milada Křížová.
3: Neděle jasná až polojasná a ojediněle na severovýchodě dokonce místy se vyskytnou přehánky a teploty také mezi 25 až 29 stupňů Celsia, s tím, že opět sever a severovýchod území bude o něco chladnější.
0: No a v dalších dnech se bude oteplovat, v pondělí až na 31 a v úterý na 32 stupňů.
1: Rádio Blaník. Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
14: Stavební řízení by mělo být jednodušší. Liberec chce ještě víc ochránit chodce. České wimbledonské finále se blíží.
4: Rádio Blaník.
14: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. K povolení stavby by mělo nově stačit jedno sloučené stavební řízení. To by mělo být vedené pouze jedním úřadem a završené jedním razítkem. Umožnit to má novela stavebního zákona, kterou včera sněmovna schválila. Podle svazu měst a obcí jsou tam ale třeba velmi krátké lhuty pro vyjádření obcí. Novela teď zamíří do Senátu. Liberec zvyšuje bezpečnost chodců. Ve městě poprvé začala fungovat varovná LED světla zabudovaná přímo do přechodu pro chodce. Kde konkrétně se nacházejí výmluvčí města Jana Kodymová.
15: Signalizační LED svítidla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi obchodním centrem Plaza a Grand Hotelem Zlatý lev. Před vstup do přechodu jsou na chodníku do dlažby osazena na každé straně 4 svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu.
14: Blikající světlo v chodníku výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, kteří mají sluchátka. Dětská psychiatrie v Opařenech na Táborsku otevřela ve svém areálu piknikovou louku. Ta je určená pro pacienty a jejich rodiče. Nachází se v zámeckém parku z 18. století na ploše o rozloze 4,5 hektaru. Pikniková louka je otevřená od jara do podzimu. Už za hodinu odstartuje česká bitva o wimbledonský talíř. Proti sobě nastoupí Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě usilují o první grandslamový titul. Na sebe narazili jen loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Spolu pak hráli 4 hru na olympiádě. Už teď ale jasné, že jedna z nich se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 sezóny. Tolik zprávy Rádia Blaník a my s Jirkou budeme fandit.
0: My budeme fandit a Monika bude sledovat, co budou mít na sobě. Jaké ano. Šaty tentokrát, já ti řeknu, že bílé.
14: Dobře.
0: Je to tak.
1: Jirka Frelich na Rádiu Blaník.
0: Ano, Wimbledon, ten je vždycky v bílých šatech, ale dá se to zkrásnit, jak jsme viděli ve čtvrtek u jedné z tenistek. Nicméně, teď ale kabát a šaman, abychom to trošku začarovali, i když je to jasné, Wimbledon vyhraje prostě Češka. Za hodinu teď kabát, hezky česky. Na Blaníku, pěknou sobotu.

0: Na Blaníku PH a písnička Zpomal, Katarína Knechtová nám zpívala a teď bude povídat Mirek Táborský. Tento týden jsme s Mirkem Táborským putovali na místa, kde je ideální příležitost k návštěvě právě teď, třeba takové veselí nad Moravou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Jsem tu s dalším místem, které stojí za návštěvu právě v této době. Zvu vás na Jižní Moravu do Veselí nad Moravou, které je pomyslnou vstupní branou do národopisné a vinařské oblasti Slovácka a chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Veselí leží na trase cyklistické stezky z Jeseníků do Břeclavy a je také křižovatkou lokálních vinařských stezek. Město i blízké okolí nabízí něco opravdu pro každého a letos oslaví 770 let své existence. Toto výročí je odvozeno od takzvané první historické zmínky z roku 1256. Město vyrostlo kolem středověkého hradu se strategickou polohou mezi řekou Moravou a jejími rameny. Hrad byl nahrazen v 16. století renesančním zámkem, který byl přestavěn ve století 18. v barokním a později v klasicistním stylu. Úctyhodné výročí bude město slavit 4. srpnový víkend, tedy 21. až 23. srpna v historickém centru na Bartolomějském náměstí. Ale stojí za to podívat se tam už teď. Veselský zámek viditelně chátrá. Již před 20 roky byla vypsána architektonická soutěž na jeho opravu a nové využití, která byla vyhodnocena, vítězné projekty vyhlášeny a oceněny, ale na zahájení prací se stále čeká. Za návštěvu ale určitě stojí veřejně přístupný zámecký park. Původně byl využíván šlechtou a jejími hosty jako lovecký areál. 20 hektarů dříve lužního lesa se postupně měnilo v anglický park, který doplnili i nepůvodní cizokrajné dřeviny. Bylo tu napočítáno kolem 200 druhů stromů a keřů. Převládají mohutné listnáče. Větší prostor mezi nimi dává šanci i pestré paletě bylinných porostů. Odumřelé stromy zůstávají i po skácení na ploše, kde dochází k jejich postupnému tlení a rozpadu. To vytváří dobré podmínky pro život různých druhů hmyzu i drobných obratlovců a tak poskytuje i potravu ptákům. O tom ostatně informují v parku ve Veselí nad Moravou jednotlivé panely. No a já se k ním příště ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: A někdy nevíme, co se chystá, ale tuším, že se chystá někde něco dobrého. Já jsem, představte si, otevřel okno ve studiu, protože je venku opravdu krásné počasí, je ideálně. No a něco tady zavonilo, někdo pustil grill a něco grilluje, takže tady malinko slintám, ale každopádně tu 7,5-kilovou šunku negrilluje nikdo kolem rádia, protože náš blanický krajánek teď míří směr Golčův-Jeníkov, takže pokud jste nám napsali z Golčova-Jeníkova nebo okolí, že nás posloucháte, trošku víc buďte ve střehu, protože právě tam vezeme tu dobrotu a přihlásí se blanický krajánek po 17. hodině. Já vám budu zatím hrát třeba tuto. Zrovna Věru Špinarovou a píseň Svou mi tenkrát hrál. Přidám ještě Petra Koláře. Tady bude velký důvod zahrát si dnes Petra Koláře, ale o tom až za pár minut.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
3: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
2: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
3: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
2: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
1: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
2: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
1: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
2: www.zamek-konopiště.cz
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou ne.

0: Petr Kolář a písnička Jednou nebe zavolá. Jednou zavolá někdo z vás sem k nám do Blaníku ve správný okamžik, jakmile zazní písnička Slunce dál svítí, protože to je ten správný okamžik, kdy nám volat na 800 109 109, protože ve hře jsou penízky, konkrétně 5000 korun.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: My už jsme to zkoušeli párkrát tento týden, třeba Milan dostal otázku, když se dovolal, kdo pak nám to zpívá v písničce Slunce dál svítí tuto část.
2: Od rána až dokud neusnem.
0: No a co na to Milan?
3: Tomáš Klus, ale ten to není.
4: Bohužel to není Tomáš Klus.
5: Není Tomáš.
4: Milane, byl to Jindra Polák z kapely Jelen.
5: Jeleni.
0: No a tak jsme to zkusili včera znova po 14. hodině, zazněla písnička Slunce dál svítí. Dovolala se naše posluchačka, která slyšela zase jinou část písničky a měla opět hádat. Dovolala se naše posluchačka, která slyšela zase jinou část písničky a měla opět hádat.

0: No, helejte, když jsem tu ukázku slyšela, když jsem ji tady měla připravenou, tak jsem si říkala, ano, to nepoznaj, to nepoznaj. Ale vy jste to poznala!
1: No a bylo hodně radosti. Včera po 14. hodině naše posluchačka získala 10 000 korun, tak nás pozorně poslouchejte, jakmile by zazněla písnička Slunce dál svítí. Je důležité být na konci písničky na našem telefonu jako první na 800 109 109.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Mladíku.
1: No a sluníčko nám dál svítí do studia. Já vám přeji krásnou sobotu. Užijte si zbytek dnešního dne. Už se o vás bude starat můj kolega Martin Ledinský, který se na vás těší. Já vám přeji nádhernou sobotu, skvělý víkend. Tady je Levandulová, Petr Habka a Hana Hegerová.

0: Adam Ďurica na Rádiu Blaník. Za 6 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli počasí, zprávy a v příští hodině Iveta Bartošová. Taky David Dale.
1: Prázdnotu zvláštní najednou.
0: A zpívat bude i Marie Rotrová. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 15 až 10 stupňům. V severovýchodní polovině území začne během noci přibývat oblačnost. Zítra bude svítit sluníčko, ale od severovýchodu se bude částečně zatahovat. V severovýchodní polovině území čekejte velkou oblačnost a na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 29 stupňů. Na východě a severovýchodě se budou teploty pohybovat jen kolem 20.

0: CZ.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Starší byty nabývají na ceně. Zásah hasičů ve Zlíně zdaleka nekončí. Wimbledon je letos ve znamení českých tenistek. Radio Blaník. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Starší byty dál zdražují, jen v letošním druhém čtvrtletí jsou jejich ceny meziročně vyšší v průměru o 11%. Metr čtvereční přijde podle analýzy platformy Valuo.cz na 680 tisíc. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce vzrostly v Ústí nad Labem, a to o 19%. Hasiči už třetím dnem zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Na místě už ale zůstává jen 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, což potrvá do večerních hodin. Z místa nadále stoupá dým, který je cítit v okolí požářiště. Lokalita je uzavřená a střeží policisté. České lesy se stále víc potýkají s dopady sucha a změn klimatu. Problémy se nevyhýbají ani Vysočině, kde nedostatek vláhy oslabuje porosty. A víc tomu říká mluvčí kraje Monika Brotánková.
9: Lesníci upozorňují, že některé lokality vykazují újímavost sazenic po výsadbě na pasekách pod hranicí 50%, tedy výrazně méně, než jsou obvyklé hodnoty. Starší porosty zase ztrácejí vitalitu, jsou oslabené a mnohem náchylnější.
8: Stromy, které by za běžných podmínek odolaly teď pod tlakem sucha, rychle podléhají chorobám. Tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovaly ve wimbledonské čtyřhře juniorek. V dnešním finále porazili na londýnské trávě nejvýše nasazený pár z Brazílie. 16-letá Kovačková zkompletovala juniorský kariérní Grand Slam a už také za malou chvíli nastoupí proti sobě na centrálním kortu ve finále Wimbledonu Karolína Muchová a Linda Nosková. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Martin Ledinský.
10: A budeme fandit. Nevíme teda komu, protože Česko proti Česku.
8: Jsme tak rozpolceni trošku.
10: Ano, za minutu bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
6: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
10: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem, který jede k jednomu z vás přihlášených a veze šunku na kosti. Kam zavítal, jo, kam dojel za vámi, to by mě teda docela zajímalo. No, dozvíme se to za několik minut. Do té doby další písničky, chystáme Ivetu Bartošovou, taky zpěvačku Adél. A právě teď dáme si kolu. Budeme pít kolu, no s kým, no přece s Michalem Davidem. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Iveta Bartošová na Blaníku, hezké odpoledne.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: A ve spojení jsme s kolegou Martinem Císařem, který někam dovezl velikou šunku na kosti od Leka. Martine, kde tě máme? Ahoj.
3: Dobré odpoledne tobě, Martine, a všem posluchačům Rádia Blaník. Já se hlásím z druhého místa. Já jsem přivezl šunku od Leka 7,5 kg na kosti, a to do Golčova Jeníkova. A tady už je posluchačka Lucie. Lucko, krásné odpoledne přeji.
4: Dobrý den.
5: Vy jste zkusila přihlásit se a ono to vyšlo. A my jsme vám dneska přivezli šunku. Co tomu říkáte?
4: No, že to je super.
5: Co s ní budete dělat? Kdo ji bude jíst?
4: No, moje rodina a nejlepší sousedi.
3: Tak to vypadá na krásnou sobotní party.
4: Je to možný, asi jo.
5: Co to pro vás znamená vlastně takhle vyhrát? Vyhráváte často?
4: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
3: Nervózní teda vůbec nebuďte, a že máte radost, tak to je ta nejlepší zpráva. To je to nejkrásnější, to jsme si přáli. Jinak, jak posloucháte Blaník?
4: No, asi od té doby, co sloužím, takže každou službu.
5: To znamená, že vy posloucháte hlavně v práci?
4: Hlavně tam, mě to baví tam, takže je to součást každodenní služby.
5: Jinak tady ještě máte někoho u sebe, to je vaše maminka?
4: Ano, to je moje maminka.
5: Maminka se taky těšila na to, že přivezeme šunku.
4: Maminka se stydí, ale na šunku se těší.
5: Tak jo, tak vám popřejeme dobrou chuť, mějte se moc krásně a zase někdy třeba na viděnou, naslyšenou.
4: Děkuju moc krát.
3: Tak takhle proběhlo druhé předání šunky, vyhrála posluchačka Lucie, ještě jednou gratulujeme a vy máte velkou šanci taky vyhrát. Já předávám slovo do studia a přeji krásný zbytek toho dnešního odpoledne.
0: Martine, díky, paní Lucii gratulujeme a zdravíme do Golčova Jeníkova. A pokud byste rádi velkou šunku na kosti od Leka i vy, registrujte se na našem webu radioblaník.cz do klubu posluchačů, dejte vědět, kde nás posloucháte, a možná právě k vám dorazí náš blanický krajánek. Pokud uslyší, že u vás hraje Rádio Blaník, šunka je vaše.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: To je taková vůně ta šunka, paráda, já bych si ji tak dal, no nic. Teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli Činasky, Andrea Bocelli a Sarah Brightman, a teď už 22 dní od Mekyho Žbirky.

Na Blaníku skupina Činasky, za 5 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady, tentokrát vám kolegyně Iva Lecká poradí, jak a co hnojit, nebo naopak co nehnojit a ani moc nezalévat. No, tak to se dozvíte už brzy, ještě předtím tu pro vás budeme mít Davida Dejla, Pet Shop Boys, a nebo taky Marie Rotrovou.

0: Všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
9: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
8: Potřebujete auto na výlet?
9: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
8: Nebo chcete styl na každý den?
9: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
8: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
9: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
10: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
11: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
12: Duratech, renovace a nátěry střech.
10: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
12: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
10: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.
13: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
17: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
18: Tak co dělá mladej?
19: Ale včera jsem mu málem nařezal.
18: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
20: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Letos s Blaníkem. To jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na Karlštejn.
0: Letos s Blaníkem.

0: Marie Rotrová na Rádiu Blaník. Pěkné odpoledne.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Je tu repríza dobrých rad. Jestli pak víte, které rostliny vůbec nemusíte hnojit a stačí je zalévat úplně minimálně. A co naopak přihnojovat více, to nám teď prozradí Iva Lecká.
2: Krásný dobrý den. Na zahradě většinou platí jednoduché pravidlo. Když chceme, aby rostliny dobře rostly, přihnojíme je. Jenže existuje skupina rostlin, které mají úplně jiný názor. Čím víc je rozmazlujeme, tím méně se jim daří. Typickým příkladem je levandule, tymián, šalvěj, rozchodníky nebo třeba některé okrasné trávy. Tyto rostliny pocházejí z míst, kde je půda kamenitá, chudá na živiny a často i velmi suchá. Právě na takové podmínky jsou po tisíce let zvyklé. Pokud jim dopřejeme příliš mnoho dusíkatého hnojiva, začnou sice rychle růst, ale jejich výhony jsou měkké. Rostliny méně kvetou, ztrácejí intenzivní vůni a bývají náchylnější k chorobám. U levandule navíc hrozí, že přes zimu hůř přezimuje, protože nestihne dostatečně vyzrát. Léto je proto ideální čas uvědomit si, že ne každá rostlina potřebuje naši neustálou péči. Někdy ji nejvíc pomůžeme tím, že ji necháme prostě být. Stačí občasná zálivka během dlouhého sucha a jinak minimum zásahů. Samozřejmě jsou rostliny, které naopak živiny potřebují pravidelně. Rajčata, papriky, okurky nebo dýně. Bez nich bohatou úrodu nevytvoří. Ale právě rozlišit, které rostliny chtějí péči a které spíš klid, je jeden z rozdílů mezi začátečníkem a zkušeným zahradníkem. Mějte se krásně, naslyšenou zítra. Radio
0: Blaník. Za chvíli na Blaníku Slade, Xindl X s Mirkou Miškechovou nebo taky Bonnie Tyler, která nás bohužel před pár dny navždy opustila. Tak pohodové odpoledne s Blaníkem.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Radio Blaník.
1: Buďte u toho sám. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Na Blaníku Bonnie Tyler, za 4 minuty bude 18 hodin. Dvě české tenistky jsou ve finále Wimbledonu, už skoro hodinu na kurtě, Karolína Muchová a Linda Nosková, které se perou o nejcennější tenisovou trofej a pohádkovou odměnu pro vítězku v přepočtu 102 milionů korun. První set vyhrála Linda Nosková, dál to pro vás budeme sledovat. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už začnou písničky k táboráku. Chystáme Michala Tučného.
1: Snídaní v trávě, teď právě prostřeno.
0: Těšte se taky na banjo band Ivana Mládka.
2: Co bychom se báli na prachovské skály.
0: Nebo Greenhorns.
3: Ten řekl smích, ten divnej řep, při kterým žila tuhne krev, divnej smích, krutej smích.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až jasná, během noci ale začne v severovýchodním polovině území přibývat oblačnost a ráno se může hlavně v Beskydech přidat i slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra bude v jihozápadní polovině území krásně slunečno, během dne ale od severovýchodu. Přechodně čekejte mraky, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a na Moravě a ve Slezsku sem tam sprchne. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na východě a severovýchodě se budou teploty stejně jako na horách pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Prezident na Slovensku se vyjádřil ke vztahům s Babišem. D10 zavře ve Staré Boleslavi bourání lávky. Na Náchodsku zasahovali záchranáři. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho vztahy s Andrejem Babišem uklidní. Řekl to dnes v diskuzi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se také setkal na jednom pódiu s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Podle Pavla by dlouhodobě nemohl fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi přeruší obousměrně provoz na D10. Dojde k tomu už za hodinu mezi exity číslo 10 a 14. Samotná demolice by pak měla začít mezi 21. a 22. hodinou. Obnovení provozu je plánované zítra kolem 9. ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. K neštěstí dnes došlo na Náchodsku. Elektrikáře v Teplicích nad Metují usmrtil u sloupu vysokého napětí proud. Profesionál, který měl uvedení zřejmě provádět revizi, podle informací novinek pravděpodobně zapomněl odpojit zdroj vysokého napětí a na plošině vyjel k drátům. Případ řeší kriminalisté. Oblíbená prázdninová hra Chebská hledačka je zpět. Místní dobrodruzi se díky ní dozví něco o tamních legendách a pověstech. K jednotlivým úkolům víc říká mluvčí Chebu Simona Liptáková.
9: Úkoly jsou inspirovány nejen pověstmi, které zpracovala Mira Mladějovská, ale také méně známými příběhy z díla Jana Homolky. Účastníci zjistí například to, že svou pověst má i Chebská knihovna. Novinkou je pracovní sešit, který si lze pohodlně vzít také sebou na cestu k zapisování odpovědí.
8: A ty si badatelé můžou vyzvednout v knihovně, infocentru, muzeu a galerii výtvarného umění, anebo také stáhnout na webu knihovny. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: A je skoro 18 hodin, pěkný podvečer.
4: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Je to opět tady, sobotní večer pomalu začíná, tak pojďme opět zapálit ten náš víkendový táborák. Za několik minut vás čeká jedna živá nedvědovka, což je skladba od Vojty a Honzy Nedvědů. Máte se rozhodně na co těšit. Celé to ale teď zahájí Michal Tučný s písničkou Snídaně v trávě. Písničky k táboráku právě začínají. Příjemný poslech.

0: Na Blaníku k vaší sobotní pohodě Netto a srdce v ruce mám.
1: Letní živá nedvědovka.
2: Na Blaníku.
0: Možná se dnes večer někteří chystáte vzít kytaru a něco si se svými blízkými zaspívat u ohně nebo u grilu. A o jednu krásnou kytarovku se právě teď na Blaníku postarají i nedvědi. Před námi je totiž živá nedvědovka, písnička, kterou pro nás exkluzivně, živě zahráli Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším. K našemu blanickému táboráku vám teď společně zaspívají písničku Růže z papíru. Tak pojďme si tu jejich živou verzi pěkně užít.

Pánové, moc děkujeme. Na Blaníku v písničkách k táboráku exkluzivně pro vás Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším, co by živá nedvědovka, pro tento víkend Růže z papíru. Mimochodem, dnes odpoledne byli Vojta s Honzou, co by nedvědi u stánků v Ústí nad Labem v letním kině. Jedná se o folkový festival, který letos ještě budete moct navštívit ve Slavkově u Brna, a to v pátek 31. července v Zámecké zahradě. Koukal jsem, že vstupenky jsou stále k sehnání, tak můžete vyrazit. Teď už chystáme další české písničky nejenom k vaší sobotní grilovačce nebo k táboráku. Ať jste kde jste, tak si určitě za chvíli na Blaníku užijete Banjo Band Ivana Mládka, ale tady už je Václav Neckář a Mídlový princ. Tak hezký podvečer s Blaníkem a pěkně si to u těch ohňů užívejte.

0: Na Blaníku v písničkách k táboráku Banjo Band Ivana Mládka jsou 7:15. Za chvíli už Tomáš Linka se skupinou Fešáci.
1: Paní má se má, oní má to.
0: Tahle písnička vznikla už v 70. letech a text k ní napsal bavič Petr Novotný. Je zajímavé, že i když má tahle písnička původně americký melodický základ, u nás dá se říct zlidověla. Je to takový pěkný příběh o chalupaření a Fešáci s Tomášem Linkou z téhle skladby udělali dokonalou českou trempárnu. Tak si nachystejte špekáček nebo cokoliv jiného, co máte rádi a užívejte si ty naše víkendové kytarovky.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Už od pondělí u nás na Blaníku.
4: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo No.

0: 6. srpna Třebíjovice.
1: Více na legendy v Třebíjovicích.cz.
2: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
3: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
4: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
3: Unikátní večerní prohlídky Cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
2: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
3: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
2: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
3: www.zamek-konopiště.cz
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: Čemu vám jsme dobrý?
7: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rádio Blaník.
10: Rádio Blaník.
11: Rádio Blaník.
9: Písničky k táboráku.

ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Kdo chce zhebnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj.

0: Písničky k táboráku
1: na Rádiu Blaník.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Jedna učitelka na základce mi vždycky říkala, že se směju jak řechtačka. No tak co by říkala Jackovi? Na Blaníku v písničkách k táboráku skupina Greenhorns.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Zdravíme vás k vašemu víkendovému posezení, možná právě u táboráků, případně u grilu. I v našem hlavním městě rozšířili možnosti pro trávení volných chvil. Novinku konkrétně na Praze 3 ocení hlavně milovníci dobrého jídla. Vznikly tam totiž dva nové grill pointy. Jak se dají využít, to už nám přiblíží radní 3. pražské městské části pro životní prostředí Jan Bartko.
2: Nové dvě grilovací místa budou mít veškerý potřebný komfort. Díky rezervačnímu systému si každý bude moct být jistý, že se na grilovací místo vejde a rozmístěním na levou a pravou stranu Prahy 3 to tam může mít každý i celkem blízko.
0: Grilovací místa budou k dispozici po celý rok. Teď v letních měsících od 10. dopolední do 7. večer a v zimním období pak od 10. do 16. hodin. Takže posezení venku u špekáčků, klobásky nebo nějaké flákoty nemusí být nutně jenom někde na osadě či v lese, ale klidně i ve městě.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Jarek Nohavica, Tak jsme ni, a tady už je Hráč od Petra Spáleného.
3: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal: chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Baník?
1: Sluníčkové léto.
2: V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou.

0: Na Blaníku skupina Katapult, za 4 minuty bude 7. Sobotní písničky k táboráku jsou za námi, další tu budou opět zítra od 18 hodin. Pokud byste si je ale teď chtěli užívat dál, tak na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli úderem 7. hodiny písničky k táboráku teprve začnou a budou hrát až do 10. večerní. No a hraje se taky v Anglii, tam to nejsou písničky, tam je to tenis. Ve finále Wimbledonu 2 české tenistky, a sice Karolína Muchová s Lindou Noskovou, která na tom byla původně lépe, i když ono to pořád vypadá, že malinko napřed. Po dramatické výhře, teda dramatické hře celkově, je v tuto chvíli vyrovnáno a na sety je to 1-1. Takže drama pokračuje, každopádně ať už se stane cokoliv, výhra i prohra zůstává u nás v Česku. Tak, teď už je to jenom o tom, komu jste se rozhodli fandit vy. Muchová nebo Nosková? Hráčky jsou to obě naprosto famózní. Na Blaníku jsou před námi písničky na přání. Vybrali jste skupinu Krištof? Život je krásný i na konci světa. Taky Helenu Vondráčkovou.
1: Jenom tlesknu 3x do dlaní. A je tady léto.
0: A zpívat bude i Hana Zagorová. A mnoho dalších. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 15 až 10 stupňům, v severovýchodní polovině území začne během noci přibývat oblačnost. Zítra bude svítit sluníčko, ale od severovýchodu se bude částečně zatahovat. V severovýchodní polovině území čekejte velkou oblačnost a na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě se budou teploty pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 2+1 Ostrava Poruba za 4 miliony 260 tisíc, byt 1+ KK Kladno Kročehlavy za 3 miliony 897 tisíc 680, rodinný dům ve Vejprtech na Chomutovsku za 2 miliony 490 tisíc, rodinný dům v Krupce Vrchoslavy za 16 milionů 700 tisíc, a byt 2+ KK České Budějovice za 4 miliony 490 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
2: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
0: A je tu 19. hodina a každý večer touto dobou na Blaníku začínají písničky na přání. No a psát si o ně můžete přes naše webové stránky radioblaník.cz. Svátek má Olga, tak všem Olinkám přejeme z Blaníku všechno nejlepší. No a teď už pojďme na první vaše přání. Před námi skupina Krištof a Život je krásný. Tuhle písničku vybral Denis z Bystřice, který píše: Ahoj Blaníku, až do nejvýchodnějšího kraje České republiky posíláme písničku pro radost a dobrou náladu svým dvěma nejmilejším holkám, Pájíkovi a Elence. A Elence blahopřeji k získání CAE certifikátu. Nebo CAE certifikátu. Krásné léto všem, tak hrajeme, tady je skupina Krištof, pěkný večer.
2: Písničky na přání.
10: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Krištof a teď už skupina Kex a písnička Víš napsala Jana alias Mufík z Podbořan. Ladíne, lásko, přeji ti vše nej, ke včerejším narozeninám přeji ti, aby tvé narozeniny byly jen začátkem dalšího úžasného roku se mnou a plno šťastných okamžiků, dobrodružství a nových objevů na motorce a vždy šťastný návrat domů. Zasloužíš si jen to nejlepší. Jsi má životní láska a děkuji ti za to, že jsi. Miluju tě, tvá Janča M. A máme tady taky dopis od Perly. Prosím o zahrání písničky pro mého milovaného manžela Pepíka do Vinařic. Přeji ti vše nejlepší k tvým narozeninám. Jsi smysl mého života a moc tě miluju. Již brzy se uvidíme, těším se, tvá žena Perla. Tak tady jsou Kex a my vám přejeme pohodový večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

skupina Kex na Blaníku a teď už Léto je léto od Heleny Vondráčkové. Napsala Drahomíra s Holovou se milí Blaníku, dnes slaví své krásné narozeniny paní Marie Tichá ze Želenic. Milá moje sestřičko, k dnešním krásným narozeninám co víc ti přát. Mnoho, mnoho štěstí, hlavně to zdraví a pohodu, málo starostí a v životě jen úsměv na tváři. To ti přeje tvá sestra Drahomíra s přítelem Láďou, tvůj manžel Pepík a k přání se připojuje také neteř Jana s rodinou a neteř Nikola s rodinou. Užij si dnešní krásný narozeninový den. Vašek Stýnce nad Sázavou napsal: milý Blaníku, zahrajte prosím tuto písničku pro moji drahou polovičku Míšu, dále pro mé kolegy v práci a pro všechny posluchače pro klidný letní večer. Díky, Vašek. A ještě tu máme přání, které dorazilo z Prahy. Pro naší nejlepší kolegyni Báru Wolfovou děkujeme, že ten náš každodenní chaos řídíš a nenecháš nás nikdy nabourat. Ať se vznášíš nad stresem a nikdy ti nedojde palivo. Stejně to jednou dotáhneš na ředitelku. Všechno nejlepší ti přejí tví kolegové z Leo Barnett.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Michal Penk, Odpusťte nám. Napsala Veronika ze Zdenic. Dobrý den, chtěli bychom dnes zahrát k svátku písničku Odpusťte nám naší nejdražší Olince Čechové ze Zdenic u Prachatic, která je nejlepší manželka, maminka a hlavně babička a moc bychom jí chtěli všichni poděkovat za to, jak se o nás celý život krásně stará, jak naší rodinu drží pohromadě a jak se na ní můžeme ve všem spolehnout. Přejeme ti, Olinko, hlavně hodně zdraví, pevných nervů, radost z nás všech a ať tě s námi stále život baví, moc tě milujeme.

0: Na Blaníku Michal Penk a teď už na vaše přání Hana Zagorová, Já nemám strach, napsala Slavěna z Lovosic. Prosíme o zahrání písničky pro naší kamarádku, paní učitelku Janu Mikulů. Milá Janičko, k tvým 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a úsměvů. Ať ti život dál rozdává samé hezké chvíle, energii a důvody k radosti, vždyť 80 je jen číslo. Důležité je, že máš stále mladého ducha. Krásné narozeniny a všechno nejlepší přejí Slávka s Láďou a brácha František s Janou. Napsal taky pan Ladislav z Pertoltic. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji nejoblíbenější zpěvačku Olgu Lounovou se vzkazem Milá Olinko. Přeju všechno nejlepší k svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a tý nejvíc, protože je jí pořád málo. Dále vám přeju mnoho úspěchů ve všem, co děláte a máte tak ráda. Ať vám to takhle krásně zpívá hodně dlouho, s úctou a láskou váš optimistický fanoušek Láďa. A zdravíme taky do Bystřice u Benešova, odkud píše Jana. Milá maminko, k tvýmu svátku ti přejeme moc a moc zdraví, štěstí, optimismu, pohody a spokojenosti. Máme tě moc rádi, Jana, Tereska, Barunka a Ondra.
1: Rádio Blaník, Sluníčkové lé.

Hana Zagorová na Blaníku a před námi jsou Europe, napsala Danča z Velkého Chlumce. Milý Blaníčku, prosím o zahrání k mým dnešním narozeninám. Není nikdo, kdo by mi takhle popřál a tuhle písničku miluju od dětství, kdy jsme se sestřenicí na tohle nacvičovali sestavy. Moc děkuji, Danča. Milá Dančo, od nás z Blaníku k vašim narozeninám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, splnění všech vašich snů. No a teď už si užijte Europe, jsou jenom pro vás, tak pohodový večer a pěkné narozeniny.

0: Na Blaníku dohrávají Europe, za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání sem dál můžete těšit na Maxim Turbulence.
1: Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede to dále.
0: A budou tu i další písničky, například Háj Modřínu od Karla Kahovce, taky Svaz českých bohémů od Vohnoutů, anebo za chvilinku už si dáme Dobrý kafe od Lucie Bílé. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
4: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
4: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
4: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
10: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
11: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
12: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
13: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
14: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
13: Máme pro vás všechno.
14: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
13: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
14: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
13: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
16: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
17: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
18: Duratech. Renovace a nátěry střech.
16: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
18: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
16: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
19: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
20: Čemu vám jsme dobrý?
21: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
0: A teď je tu čas na dobrý kafe. Zpívat bude Lucie Bílá a píše Martin z Rybníka z Dechovice. Zdravím do rádia, sedíme na rybách a večeříme. Chci říct Lukáškovi, Spidermanovi a mojí věrušce Ghost Spider, že jsou pro mě všechno a moc je miluji, i když jim to často neříkám. Doufám, že nás bude zdraví, štěstí, klid a spokojenost v životě doprovázet a já vyhraju na mistrovství světa v mas wrestlingu. Váš táta je frajer Martin. No a tohleto přání dorazilo z Krnova. Dobrý den, ráda bych poprosila o písničku od Lucie Bílé pro Leničku Kinclovou a Sofinku Kotaridisovou. Posílám jim hodně lásky, štěstí, zdraví a krásných společných chvil.
1: Pohodové české rádio.
0: Děkuji a přeji celému rádiu Blaník krásný den, totiž ještě poslední věta tohoto přání. Děkujeme.
22: Už jako má...

0: teď je na čase být.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď je před námi Karel Gott. Napsal Miroslav z Horek nad Jezerou. Zítra oslaví své krásné 80. narozeniny náš ladíček Váňa. Přejeme ti vše jen to nejnej a hlavně hodně zdraví. Seš skvělý táta, děda, praděda a kamarád. Tak šup na židli a zpívej. Z Vrbic napsala Jana. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji nejúžasnější Zuzanku, která oslavila krásné 50. narozeniny. Milá Zuzanko, přeji ti všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. To je asi to nejdůležitější. Jsi moje sluníčko, co mi svítí na cestu a hřeje u srdce. Tvá Janička, tak tady je Karel Gott.

0: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou vítězkou. Podrobnosti připravujeme, no a teď už dál na Blaníku hrajeme na vaše přání. Před námi skupina Vohnout a Svaz českých bohémů, napsala Simona z Libišan. Milý Blaníčku, zdravím z Libišan, zahraj prosím písničku pro naše hosty Andrejku a Jiříka. Doufám, že se dnešní grilovačka a seznamovačka vydaří a opět se sejdeme. Zdravím taky Natku a Víťu, Nikču s Honzou, mé rodiče Ivu a Pavla, bráchu Lukina a manžela Pavla. Večer začíná, tak se krásně bavte a doufám, že si zatančíte a zase někdy příště. Vaše Simča.
1: Orosený půl litr s pořádnou pěnou.
2: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
3: Dlouhodobým zkoušením.
1: I to je Léto s Blaníkem.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Na Blaníku skupina Vohnout a na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu to dneska byla famózní podívaná. A po 2,5 hodinách byla na konci této podívané dojatá Linda Nosková. Česká tenistka ve finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. A to 6-2, 5-7 a 6-3. V dramatické bitvě sice nezvládla proměnit 5 matchbolů už ve druhé sadě, po pauze se ale do hry vrátila a ve 21 letech slaví premiérový grandslamový triumf, tak od nás z Blaníku, Lindě Noskové, velká gratulace. Písničky na přání pokračují teď už Karel Kahovec a Háj Modřínů, napsala Maruška Sluckou ze Žadce. Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro paní Marušku Kohoutovou ze Žadce, která dnes slaví své 70. narozeniny. Milá babičko, k tvým krásným kulatinám ti přejeme hlavně pevné zdravíčko, hodně štěstíčka a další léta, ať máš plné radosti, pohody, úsměvů a lásky, tak jako doposud. Máme tě všichni moc rádi a dnes to tu s tebou na dovolené v Čenkovicích pěkně oslavíme. Manžel Pepa, Zdenička, Maruška, Lucka, Majda, Domča, Tereska a taky Montík. Máme tady další vaše přání k této písničce a sice od Kateřiny z Hlinska v Čechách. Dobrý den, prosím o zahrání naší milované mamince, babičce, prababičce. Přejeme hodně zdraví k 85 letům. Přeje dcera, syn s rodinou, vnoučata a pravnoučata a taky milující manžel. A ještě jedno přání, které dorazilo od Pavla Paty z Horního Jiřetína. Milý Blaníčku, dnes bych chtěl tak trochu opožit děně poslat vzpomínky na mého hodného strýčka Mildu Patu z Hory svaté Kateřiny. Měl by narozeniny na svátek Jana Husa. Strejdo, stále víc se cítím, tak vlastně takový, jaký jsi býval ty. A i když ty jsi vozil ženy na sázení stromků do lesa a já řídím autobus, tak prostě jedu ve tvých kolejích. Pozdravuji vás tam všechny nahoru, děkuji za ochranu, to napsal Pavel ze Žadce. Tak hezký večer s Blaníkem.

Takhle krásně vám na Blaníku zpíval Karel Kahovec a teď už je před námi Mašinka od Maxim Turbulence, napsala Katka ze Zbraslavy. Broučku náš, už si velký kluk a druhé narozeniny slavíš. Hodně štěstí a zdraví, máme tě moc, moc rádi. To vše ti přeje maminka se všemi, co tu jsou, a i teta Alena.

0: Maxim Turbulence na Blaníku, teď už Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Napsala Martina z Plzně. Prosíme o zahrání písničky pro naše oslavence Ilonu a Jardu. Dnes oslavujeme 50 let ode dne, kdy si řekli společné ano. A proto jim z celého srdce gratulujeme k získání zlaté medaile v závodě manželství a přejeme hodně štěstí, lásky a pevné zdraví v běhu za diamantovým pokladem. To vše přeje Míša s rodinou. PS, ten také vybíral písničku
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé leto.

0: Na Blaníku dohrává Jakub Smolík a za 2,5 minuty bude 8. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Těšte se na Michala Tučného, báječná ženská už za okamžik.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů.
1: Tak všechno nejlepší zdraví a tak.
0: A koukám, že jste vybrali taky sílu starých vín od Škvorů.
1: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín.
0: Na Blaníku celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až jasná během noci, ale začne v severovýchodním polovině území přibývat oblačnost a ráno se může hlavně v Beskydech přidat i slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra bude v jihozápadní polovině území krásně slunečno, během dne ale od severovýchodu přechodně čekejte mraky. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a na Moravě a ve Slezsku sem tam sprchne. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na východě a severovýchodě se budou teploty stejně jako na horách pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 8, písničky na přání pokračují, teď už slibovaná báječná ženská od Michala Tučného. Písničku vybral například pan Tomáš ze Zdobnice. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku Báječná ženská od Michala Tučného všem kamarádům z dovolené ve Zdobnici. Přátelé, kamarádi, bohužel naše doufám, že báječná dovolená je u konce a tak nezbývá, než se rozloučit a začít spřádat plány na dovolenou za rok. Doufám, že jste si to užili a přeji všem šťastnou cestu do svých domovů. Píseň je samozřejmě i pro Mírovou bostonský mlátičky ze Sušice, to napsal Babula. Zdravíme taky do obce Bykoš, odkud píše pan František. Prosím o zahrání k našemu 40. výročí společného života pro mě a mou drahou manželku Jaroslavu Šmidovou z Bykoše a zároveň bych jí chtěl poděkovat, že to se mnou celou dobu vydržela a doufám, že ještě vydrží. S pozdravem váš věrný posluchač František. Tak Františku, moc vás zdravíme do Bykoše a pozdravujte paní Jaruš. No a zdravíme taky do Lišova. Máme tady přání od Filipa. Zahrajte prosím písničku pro Danu Švecovou a Jiřího Švece z Lišova. K jejich krásnému výročí přejeme hlavně zdraví, pohodu a radost. 60 let spolu je dar, který si zaslouží obdiv i úctu. Přeje Dana, Luděk, Filip, Ondra a Kačka.
2: Písničky na přání.
3: Na Rádiu Blaník.

Michal Tučný na Blaníku a teď už ukolébavka od Moniky Absolonové. Napsal Tomáš, tato píseň je pro našeho milovaného kamaráda Tomáše Faua, který dnes slaví 41. narozeniny v Sobě Chlebech a v těchto dnech se pečlivě připravuje na velmi náročný triatlon. Držíme palce, ať to zvládneš a neutopíš se. Chceme ti ještě říct, že tě máme rádi a doufáme, že budeš šťastný i v osobním životě. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a hlavně té lásky. Přejí Tom, Míša, Natálka, Tomi a všichni, co dnes slaví s tebou. PS, kapesníky jsou na smrkání.

0: svou cestu teď už dobře znáš. Díky mámě nejdeš bos. Hodně štěstí, dobrou noc.
1: Ještě ne dobrou noc, ještě je hodně času, než se nám setmí a taky než zahrajeme všechny písničky, které jste si včas přáli a o které jste si včas napsali přes naše stránky radioblaník.cz. Teď už je před námi taková narozeninová skladba, všechno nejlepší od bratrů Nedvědů a napsala si o ní Lucie z Letohradu. Dnes slavíme hned dvoje kulatiny. Jardo, k tvým 60. narozeninám přejeme hlavně zdraví, štěstí, pevné nervy a spoustu šťastně najetých kilometrů na motorce. Marky, k tvým 30. narozeninám přejeme zdraví, štěstí a hodně lásky s Bobanem a Megí. Prý je 30 nových 20 a 60 nových 40. Takže žádné stárnutí, krásnou oslavu, všechno nejlepší a máme vás moc rádi. Zdravíme taky do Chvalkovic na Hané, odkud píše Kateřina. Dobrý den, ráda bych poprosila o zahrání písničky pro Lukáše Daňka, klempířského mistra z Chvalkovic na Hané, který ve čtvrtek oslavil krásné 45. narozeniny. Hodně štěstí, lásky, spokojenosti a především pevné zdraví přejí manželka Petra, dcery Tereska a Kačenka, maminka Bronislava, tatínek Ludvík, sestra Katka a celá rodina. Máme tě všichni moc rádi.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už je před námi skupina Hattrick a Nechte vlajky vlád. Napsala Jana z Bystrého. Dobrý večer, prosím zahrajte opožděně mému milovanému zeti k svátku a hodnému vnoučkovi Ondráškovi Moravcovi k narozeninám. Přeji babička a děda z Bystrého.

Na Blaníku hat-trick a teď je před námi Dalibor Janda, napsala Jaroslava z pražského Suchdola. Prosím, pošlete písničku pro pana Milana Boučka do Habartic. Je to poděkování za náš krásný vztah. Láska kvete v každém věku a nám se to děje. Nám se to právě děje. Zdraví tvoje zlato z Prahy.

0: Na Blaníku vám zpíval Dalibor Janda a teď už je tady pro vás písnička Síla starých vín od Škvorů a k tomu mnoho vašich přání. Tak pojďme na ně, napsala například paní Jana z Čisovic. Pro manžela Káju, ať to vydrží s dvouma kafkaskýma pasteveckýma psama, že ho milují. Napsala taky paní Irena, a to z obce Okrouhlička. Rádi bychom nechali zahrát písničku pro paní Dagmar Zárevovou. Milá maminko, dodatečně k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a krásných chvil s těmi, které máš ráda. Ať ti úsměv na tváři nikdy nechybí a splní se ti všechna přání. Máme tě moc rádi a posíláme velkou pusu, krásné narozeniny, dcery s rodinami. Napsala taky paní Ludmila z Olomouce. Dobrý večer, Blaníčku. Zítra oslaví krásných 70 let náš Bedřich Veselík z Olomouce. Přeji mi naše blahopřání, ať štěstí tě doprovází. Zdraví, ať máš náruč plnou. Radosti, nechť se jen hrnou. Humor, ať se ti nestratí. Pivečko, ať ti stále chutná. Popíjej víno, písničku zpívej. S veselou náladou na svět se dívej. Tomu přejí milující žena Miluška, syn Petr s Petrou, vnoučata Tomášek s Izabelkou, bratr Jan s Lidunkou, kamarádi Mirka s Láďou a krásný večer všem. Napsal taky Petr z Horního Dechtova. Milí Blaníku, zahrajte nám prosím písničku Síla starých vín od Škvorů na Horní Dechtov, kde odpočíváme v pergole po turnaji v Malé Kopa. Pane, teď už jen vířivka, maso v lorně, na zelenině, k tomu soudek, plzínky a nechybí ani slivovička. Také dnes slaví svátek naše Olča a taky všichni přejeme hodně zdraví a pohody. Zdraví vás mužstvo Šlukni Dehet. Děkujeme, ahoj. Zastávka u Brna. To je další místo, ze kterého nám píšete, konkrétně Lucie. Kubí, všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti začne dařit a ať najdeš někoho, s kým procestuješ celý svět. Díky, že jsi Lucka. A ještě jedno přání, a to z Heřmanovy Huti od Jiřího. Vše nejlepší k narozeninám přejeme kamarádovi k 62 letům, hlavně zdraví. Přejí kamarádi z Heřmanovy Huti. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku. A posíláme Škvory.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Na Blaníku skupina Škvor a teď už narozeninová od Jarka Šimka, k tomu několik vašich gratulací, například od Jany z Mostu. Milý Blaníku, někdo má narozeniny a to naše maminka, babička, paní máma a přítelkyně paní Drahomíra Lebedová s Holovou, s milá naše maminko. K dnešním narozeninám ti přejeme hodně štěstí, lásky, hlavně to zdravíčko, ať už tě netrápí. To a mnohem víc ti ze srdce přeje tvá dcera Jana s manželem Davidem, vnučka Simča s přítelem Davidem, vnuk Dáda s přítelkyní Nikčou, dcera Nikča s přítelem Tomášem, vnoučata Adélka a Nelinka a tvůj milující přítel Ládík. Z Vrdů napsala Pavlína, s osmnáctkou v kapse a srdcem plným naděje vstupuješ do dospělosti. Přejeme ti, aby tvé osmnáctiny byly plné radosti, lásky a štěstí. Nezapomeň si vychutnat každý okamžik a být sám sebou. To vše a ještě mnohem více ti přeje táta, máma a sestra Terka, babička Dáša, Lenka, děda Milan, teta Jitka, Pavel a Kubíček, strejda Petr, Jířa, Julinka a Jiřinka, Anetka s mamkou, taťkou, sestrou Barčou, babička Lidka a děda Vašek. Z Mostu napsala ještě paní Jana, písničku posílá pro Nikolku Vitaušovou z Mostu, snad to správně čtu. Milá Niky, ať máš život jako sen, užíváš si každý den, od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje Jana a taky my všichni z Blaníků.

0: Jarek Šimek na Blaníku, za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, mimochodem dnes až do 10. hodiny večerní, už brzy na Blaníku podle vašeho výběru Karel Gott.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žal.
0: A chystáme taky Milana Dika, Elány a za chvilinku skupinu Kern. Na vaše přání, to bude i v těch následujících minutách. Už za chvilku, hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.

0: Na rádiu Blaník.
1: A tady už jsou Kern s písničkou Blízko nás. Napsal Radomír ze Svatoslavy. Zdravím všechny, co poslouchají Rádio Blaník, a chtěl bych nechat zahrát písničku od Kernu Blízko nás pro Moniku a Radka do Svatoslavy ke 37. výročí společného života. Moni, děkuju, že jsi to se mnou tak dlouho vydržela, a posílám ti velkou pusu. Tvůj Radek. Tak velká gratulace i od nás z Rádia Blaník a hrajeme písničku, kterou jste vybrali od Kernu. Tak hezký sobotní večer.

0: Na Blaníku písničkou Narozeniny přál oslavencům Milan Dyk a teď už na vaše přání Jiří Schellinger. Díky za všechno, mámo má. Napsal Jiří z Mostu: matko, krásný narozeniny a ještě spoustu let s námi přejí všichni, kdo tě mají rádi a kdo byl s tebou dneska na zahrádce. Ať si tu s námi ještě mnoho let. Díky. A další přání tady máme z Havířova od Pavla. Milá Maruško, k tvým krásným 75. narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a do dalších let žádné vrásky. Pavel a Vlaďka, Martina a Lojza, Patrika Lucka, Danča a Franta, Verča a Vláďa s pravnoučaty. Tak všechno nejlepší přejeme a krásnou sobotu s Blaníkem.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už skupina Holky, píše Anet z Římova. Naše milá Janičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým zítřejším narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky od nás všech. Buď stále taková, jaká jsi. Přeje Pavel, Dominik, Nelly, Olí a Anet.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

Na Blaníku dohrávají holky a teď je před námi Lady Karneval od Karla Gotta. Napsala Gabriela z Rožmitálu pod Třemšínem. Všichni přejeme našemu dědovi Lubošovi všechno nejnej ke kulatinám. Hlavně hodně zdravíčka a ať moc nezlobí babičku. Stejně tak dalším našim oslavencům Ondráškovi a Slimákovi přejeme krásné narozeniny a ať si užijí léto naplno. Sadílci znesvačil.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už Houby magický od kabátů napsal Vlastík z obce Dědek. Prosíme, zahrajte našim velkým kamarádům Silvince a Standovi Rimořovým skupinu Kabát Houby magický za to, že jsou tak fajn a že nás přijeli zase po roce navštívit. Moc děkujeme Bambuškovi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Radio Blaník.
4: Už budem spolu navždycky.

0: Na Blaníku skupina Kabát, za 3 minuty bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině mezi 9 a 10. Michal Tučný. Na toho se můžete těšit už za malou chvíli. V příští hodině taky Fénix od Lucie Bílé, Šenkýřka od Jardy Hypochondra a nebo taky Hana Zagorová Dnes nejsem doma. Tak užívejte si dál písničky na vaše přání. Celé léto vám hrajeme na Blaníku. Hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou k 15 až 10 stupňům. V severovýchodní polovině území začne během noci přibývat oblačnost. Zítra bude svítit sluníčko, ale od severovýchodu se bude částečně zatahovat. V severovýchodní polovině území čekejte velkou oblačnost a na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 29 stupňů. Na východě a severovýchodě se budou teploty pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Attawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za minutu a čtvrt bude 9 a dál hrajeme na vaše přání. Teď už skupina Harley, Proč pocit mám. A tuhle písničku vybrala Kateřina Skazněová, která píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Lukáška Stricha z Rybnice k jeho 18. narozeninám. Náš drahý Lukášku, dnes stojíš na prahu dospělosti. Sledovat, jak rosteš a stáváš se skvělým chlapem, je největší radostí našeho života. Přejeme ti, aby byl tvůj dospělý život plný splněných snů, odvahy jít vlastní cestou a štěstí na dobré lidi. Pamatuj, že tu pro tebe budeme v každé situaci. Krásné osmnáctiny přeje máma, táta, Tereska a celá rodina. Zdravíme i do Hrdlořez, odkud píše Simona. Přeji všem krásný sobotní večer a spoustu úsměvů. Písničku bych chtěla poslat mému dědovi Čendovi, tam nahoru. Posílám mu velké obětí a spoustu štípaných pusinek. S láskou, tvoje vnučka Simonka.
5: Radio Blaník.

Tohle byla skupina Harley na Blaníku. No a teď už Sofia a Alvaro Soler tuhle písničku vybrala paní Jana z obce Bystré Stárkov. No, tak, snad jsem to řekl správně. A Jana píše, dobrý večer, prosím, zahrajte naší dcerce paní Lucince Moravcové k narozeninám, které měla 7. července, že jí máme moc rádi. Mamka a taťka, tak Alvaro Soler na Blaníku, hezký večer.

Před námi na Blaníku prodavač od Michala Tučného, napsal Martin z Plzně. Jsou to již 4 roky, co se narodila naše Janička Tichá z Plzně. Janičko naše milá, už je z tebe velká slečna, která nám dělá velkou radost a se kterou je velká legrace. Ty náš malý pidižvíku, přejeme ti hodně štěstíčka, radost a zdravíčka. Ať si pořád naše skvělá Janička, to ti přejí taťka Martin, mamka Jana a malá sestřička Aneška. Pojďte všichni.

0: Michal Tučný na Blaníku, teď už před námi Fénix od Lucie Bílé. A napsala paní Jana z Horažďovic, tahle písnička míří pro mého kájíčka a míří do Horažďovic na naše nové posezení pod ořechem. Dnes jsme mnoho kilometrů na kole ujeli, abychom se spolu zase viděli. Užijem si prázdniny, budem dělat blbiny. Tvoje Janča. No a máme tady taky přání od Josefa z Leletic. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro našeho Mirunu k narozeninám. Miru, ty náš parťáku do nepohody, všechno nejlepší k narozeninám a hlavně to zdraví, to ti přeje Renina, Síma a Pepa.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a před námi Šenkýřka od Jardy Hypochondra a tu si přeje mnoho z vás, například paní Lenka z Litvínova. Milý Blaníčku, zahraj tuto písničku mému miláčkovi Honzovi Musilovi pro radost a že ho moc miluji. A dále teď je Jiřince Markielové, posílá jim to Lenka. Napsala taky Lucie z Příbrami. Milý tatínku, dnes slavíš krásné 70. narozeniny, přeju ti hlavně pevné zdraví, štěstí, stále tolik úsměvů na tváři a spoustu dalších krásných let. Strašně mě mrzí, že v tento tvůj velký den nemohu být s tebou a obejmout tě, proto ti nechávám pro radost zahrát tvou oblíbenou písničku Šenkýřka, moc mi chybíš, děkuji za všechno, jsi mé všechno a hluboce tě miluju. Všechno nejlepší a nejkrásnější ti s tou největší láskou a vděčností přeje tvoje Lucka. Zdravíme i do Hrdějovic, odkud píší Nováci. Milí Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát jen tak pro radost a pro naše kamarády Lišáky, Hrdličky, Pořádky a Káju, se kterými právě sedíme u nás pod pergolou. Milí kamarádi, dnes nebudeme počítat ujeté kilometry ani převýšení, ale vypitá piva a snědené tvarůžky. Ať pivo krásně pění, víno chutná, slivovička zahřeje a tvarůžky prověří, kdo je opravdový hrdina. Přejeme vám, ať se vám u nás líbí, ať vám chutná a ať se zase brzy sejdeme. Na zdraví! Z Olomouce napsala taky Monika, všechno nejlepší k 70. narozeninám tomu nejlepšímu tátovi. K tvému velkému jubileu ti přejeme pevný krok, stále dobrou náladu, pevné zdraví a spoustu energie na všechny tvé koníčky a plány. Máme tě rádi, Bobeš, Monča, Martin a všichni ti, kteří dnes s tebou oslavují tvůj den pod pergolou.

To byl Jarda Hypochondr na Blaníku, teď už Tereza Mašková, jenom ty a já, píše Ruda z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, chtěl bych zahrát pro mou nevidomou přítelkyni Danielu Leitermanovou od Terezy Maškové, jenom ty a já, se vzkazem 20. se už těším, až se na chalupě uvidíme. Jsme oba nevidomí a moc se máme rádi. Předem moc děkuji za zahrání písničky. Váš stálý posluchač Rudolf Chorvatovič. Tak zdravíme a z Blaníku posíláme Terezu Maškovou.

Na Blaníku Tereza Mašková a teď už Hana Zagorová, píše Alena z Litvínova. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky Hanky Zagorové. Dnes nejsem doma pro naší partu na dovolenou na Sázavu, kam jsme právě dorazili. Tak ať si to užijeme a počasí nám přeje. Díky, Alena.

0: Hana Zagorová na Blaníku, za 3 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem. A vybrali jste taky Valdemara Matušku, Veronu a za chvilinku Stín katedrál od skupiny Šalom. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už Šalom a Stín katedrál napsala Libuš z Karviné. Písničku bych chtěla pro svého manžela Zbyška se vzkazem Lásko, spolu zvládneme všechno, jsem ráda, že jsme se našli. Tvoje Libuš.
2: Písničky na přání.
3: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
4: Písničky.

Na Blaníku skupina Shalom a teď už Man at Work a Down Under napsal Petr. Prosím o zahrání písničky pro skupinu motorkářů, pro mokré psy a děkujeme novým členům a pro skvělé Rádio Blaník. Moc děkujeme, Petře.

Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a teď už je před námi Verona. Napsala Hana z Nekoře v Orlických horách. Paní Jana Kubíčková Berková a její dcera Anetka Kubíčková svolali na dnešní den celou rodinu, aby společně oslavili 50. a 18. narozeniny. K těmto významným jubilejím jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, životní pohody a elánu. A pro dobrou náladu na dnešní oslavě jim posíláme písničku Na mě nečekej. Mamka a babička Hana a sestra a teta Zuzka.

Na Blaníku skupina Verona a teď už slavíci z Madridu od Valdemara Matušky napsal Ondřej. Pro moji milovanou sestru, která mi dělá oporu a je na mě moc hodná. Tak hrajeme, hezký večer.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

Tak a teď nám opravdu dospíval Valdemar Matuška na Blaníku, před námi jsou Kvíni. Napsala Alena z Prahy. Bráško, dnes by ti bylo 40 let a proto ti tam nahoru posíláme tvou oblíbenou písničku. Moc nám chybíš, stále si v našich srdcích. Máma, táta, bráchové a já. Napsala taky Jolana z Nového Bydžova, paní Jaroslavě Hatašové, přeji všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Jolana a Miloš.

0: teď už na Blaníku dělání od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Tuhle tu písničku vybral Martin. Milý Blaníčku, chtěl bych zahrát pro všechny, co poslouchají a končí jim dnes dovolená, aby se naladili na pondělí a začátek k nového pracovního týdne. A i dětem o prázdninách, pro které sice začíná v pondělí pracovní týden, nezačíná tedy v pondělí pracovní týden, ale určitě už se těší na nový školní rok v září. No tak doufejme. Hrajeme a hezký večer přejeme.
1: Písničky na přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

Na Blaníku dělání a teď už Láska k nám přilétá od Marcely Králové, napsal Vašek z Moravy. Přál bych si zahrát písničku Láska k nám přilétá, kterou naspívala v 80. letech Marcela Králová. Přiznám se, když mi ji babička koupila na singlu, na B straně byla píseň Já netančím. Moc se mi nelíbila, ale čím víc let uplynulo od roku 1988, kdy nás opustila, tak jak ji uslyším, nebo i v originálu, vybaví se mi vzpomínka na hodnou babičku Růženku a písničku jsem vzal na milost a posílám vzkaz nahoru. Už se mi babička

0: Na Blaníku vám zpívala Marcela Králová a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Když muž se ženou snídá od Karla Gotta, napsal Martin z Chodova. Pro mamku od Martina za snídani, kterou mi chystá každý den.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Jste s Rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. A před námi jsou písničky z lásky. Celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně, jak už celé léto jste zvyklí, taky hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až jasná během noci, ale začne v severovýchodní polovině území přibývat oblačnost, ráno se může hlavně v Beskydech přidat i slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra bude v jihozápadní polovině území krásně slunečno, během dne ale od severovýchodu přechodně čekejte mraky. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a na Moravě a ve Slezsku sem tam sprchne. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na východě a severovýchodě se budou teploty stejně jako na horách pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vyní.

0: řečí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: počasí. Rádio
1: Počasí bude v neděli trochu rozdílné, zatímco v jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě může i zapršet. Oblačnosti pak během dne trochu přibude i na jihozápadě. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 21.
0: Písničky z lásky na rádi.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
3: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
4: Je, tak děkuju moc.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Počasí bude v neděli trochu rozdílné, zatímco v jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě může i zapršet. Oblačnosti pak během dne trochu přibude i na jihozápadě. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 21.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je neděle 12. července a svátek má Bořek. Narozeniny dnes oslaví například herečka Lenka Termerová, její 79 let, dále herec a moderátor Tomáš Kraus, tomu je 50 a oslavencem je taky britský zpěvák Gareth Gates a tomu je 42 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám hezky poslouchá.

0: počasí. Rádio
1: Počasí bude v neděli trochu rozdílné, zatímco v jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě může i zapršet. Oblačnosti pak během dne trochu přibude i na jihozápadě. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 21.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: země.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno, před námi je neděle 12. července a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. I pro dnešek platí výstraha před rizikem požárů. Důvodem je sucho a silnější vítr. Až do odvolání to platí pro části Pardubického, Olomouckého a Zlínského kraje a pro část Vysočiny a také pro celý Jihomoravský kraj. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi přerušilo obousměrně provoz na D10. Platí to pro exity číslo 10 a 14 a k obnovení provozu by mělo dojít kolem 9. ráno. Řidiče musí jet po objízdných trasách. Ve Zlíně bude i dnes pokračovat hašení požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu. V Borovanech na Českobudějovicku pak dnes vevrcholí tradiční borůvkobraní. Na programu je hlavní soutěž v pojídání borůvkových knedlíků. Dnes naposledy se můžou zájemci podívat do Krajské galerie Lázně v Liberci. Od pondělí bude do 16. října zavřená kvůli modernizaci vnitřního i venkovního osvětlení. Mendel Festival propojí v Brně vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. Součástí budou i desítky interaktivních stanovišť a vědecké experimenty. A v Mladé Boleslavi proběhne čtvrtý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Bohemia Rally Mladá Boleslav. V Americe pokračuje také fotbalový šampionát a ve Wimbledonu je na programu finále mezi muži Sinnerem a Zverevem. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Baník počasí. Rádio
1: Baník. Počasí bude v neděli trochu rozdílné, zatímco v jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě může i zapršet. Oblačnosti pak během dne trochu přibude i na jihozápadě. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 21.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.